0: první na place? Kdo přijíždí, když otevíráte restauraci? Kdo tam musí být jako první?
1: No kuchyně. Kuchyně začíná. Ty chodí na 6, je to podle potřeby samozřejmě. Ty musíme v 12 se otvírat, musí všechno připravený. Jako v té kuchyni si málo kdo uvědomí, že my otvíráme restauraci, už máme jednu šichtu za sebou, tak ono to jinak nejde.
0: A teď se přiznej, kdy jsi naposledy něco jedl z hrnce?
1: No obden. Já když skončíme, tak co tam zbyde, jak si to dám do misky, rozumíš, na krajnici knedlíky, já s ním to z misky, no. Tak ten záběr, no. Tak to je, no. Jo, samozřejmě, máme rodina, tak ne, ale když seš práci, no tak jako...
0: Vaříš už více jak 50 let. Změnily se ti chutě v životě?
1: No tak samozřejmě změnily. Ty základní jsou furt stejný a to se nedá odbourat. Jako to, já říkám, na to si zvykají lidi už, řekněme, od 5 let na ty chutě. Jo. Ale samozřejmě, jak se objevují taky nový suroviny a tak dále, tak se člověk s nima seznamuje a teď třeba je období, že si říká, no to by mě moc nechutnalo. Jo. A najednou ti dojde taková ta doba a řekne za měsíc, ale ono to fakt lepší, budu takhle dělat. To je jako tak je, no. Když mě někde něco chutná, tak se vždycky ptám, co tam dáváte, a pak vždycky předem říkám, to já bych tam asi nedal. No. A za týden dostanu to chuť znovu a už si to píšu a už podle toho si něco dělám. Jo. No.
0: Otrávil tě někdo jídlem?
1: To ne. Otráví tě může blbě naladěný host u toho jídla, to je ono.
0: Já doufám, že jestli dneska bouchnem do stolu, tak jenom radostí, že se nám to povedlo, protože jsme se tu sešli proto, abychom dělali Micana nejmilejšího. Tak když si nazvala svého králíka ještě v živé podobě paní Vlasta Canová, u nich to býval zvyk, že pak, když byl svátek, tak toho nejlepšího prostě porazili a udělali si ho k obědu, tak my si ho dneska taky uděláme v té její, řekněme, trošku šmrcnuté Francii, touhletou kuchyní.
1: Ale já miluju třeba na Madejře udělám takový jako do stylu hodně tmavá Madejra s vínem, jako dobře udělaný, udušený k tomu mandlový kroketky, to je takový fakt fajnový, celkem bych řekl jídlo, ale já mám rád i úplně v obyčeji. Nějak.
0: Seš připraven na to, že nás bude bedlivě poslouchat i paní Canová a bude si říkat, no tak se předveďte, nebo doufám, že mi to neskazíte, nebo to jsem zvědavá, či mi to vylepší.
1: No ale já mám jednu výhodu, protože paní Canová už do toho nemůže moc mluvit, ale já když to odvařím, tak budu chtít, aby vyhrála, proto to budu vařit.
0: S tímhle nábojem a zápalem a přístupem, a to je správné, tak my se do toho pustíme za malou chvíli po písničce.
1: Jasný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Narozeninový desátý rok, pochoutkový rok. Je to rok, kdy slavíme právě to, že s vámi můžeme už tak dlouho péct, vařit, smažit, připravovat dobrá jídla. A my jsme si řekli, že všechny výherce z předchozích ročníků dáme do jednoho roku a mezi sebou budou soutěžit o recept desetiletí. A zároveň všechny ty recepty, týden co týden, vždy po jednom, udělají i naše osobnosti pochoutkového roku. A proto jsme se dnes ocitli v Klokočné ve středních Čechách, na takové, řekněme, malé středočeské Šumavě, kde sítí a restaurace má tu svoji Jaroslav Sapík. A na něj vybil recept na Micana nejmilejšího, se kterým zvítězila jednu z cen, dostala v roce 2020 Vlasta Canová z Jihlavy.
2: No, mně už se líbí název, samozřejmě Micana, to je takový, to je správný název, jo? Ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžíci sádla, 5-6 šalotek, silnej hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo? A podléme 1/4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideální je, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni. Že?
1: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
2: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, těch žlutek, by tomu na moře říkáme kuřátka. Jo? Víc to osvěžím na mě ten pohled, jo? Protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
1: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
2: Samozřejmě je to, tak, je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučnej. Já zůstám takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No. Všechny ty recepty, které zvítězily, byly vlastně svým stylem jednoduchý a zvládnutelný. Kdokoliv si to zkusí, tak nemá co zkazit.
0: Pochoutkový rok.
2: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar z těch různých kostiček, silné králíče, plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby a to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme pracovat králíka teprve. Nakrajíme si špek.
1: Jak si ten špek tak mastně povídá u toho, když ho krájíš?
2: Připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
1: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
2: Jenom sůl dáme.
1: Znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
2: Tady máme, výborně. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěkáme, ona hezky zatáhne, aby ten králík nepustil tu šťávu, kterou v sobě vlastně má ty krásné hodnoty a ty chutě, protože je to suchý jak dvojničem. A samozřejmě, než ještě to vyndám.
1: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
2: Dávat, jo, rozmarín, tymiánek. Už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
1: Přijdou tam i ty houby.
2: A jdeme na to. Ty houby jsou vařený vlastně silným, buď hovězím, nebo z králíka vývaru. V tom se povařej a máme připravený na zelí. Jdeme na to.
1: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián, ale můžou být i jakékoliv další bylinky, které máte rádi.
2: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dám si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
1: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, aby to změklo a získalo trochu barvičku, tak teď přidáme co do pekáče.
2: Tak dáme šalotky.
1: Celé oloupané.
2: Celý tam dáme oloupaný, takhle poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
1: Je to pořád odklopené?
2: Ano, necháme odklopené, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120, jo, už budeme to jenom ladit, tak.
1: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Krásně se nám vypekla už tam jenom taková šťávička, do zlatova upečené kousky toho králíka a my tam teď přidáme.
2: Jatýrka z králíka a samozřejmě lišky.
1: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
2: A pak už podáváme, jo?
1: Na jak dlouho asi to bude, kvůli tím jatýrkům?
2: To bude tak 10 minut sodinka, jo?
1: Recept paní Canové je na konci, jenom podotýkám, že jsme to samozřejmě pekli na několik fází, nejprve samostatně s tou slaninkou a pěkně toho králíka s houbami, pak jsme teprve přidali šalotky a taky houby, pak jsme přidali jatýrka a postupně, až je to měkké, zlatavé, hotové, až se to odděluje.
2: Samozřejmě je to recept luxusní, myslím, že každý zvládne a Patrik, to je zajímavý, ta pečená šalotka k tomu dává ještě takový náboj větší.
1: To je takový jako až do vepřova. A ta úžasná šalotka, ono do sebe vsákla to víno. Ten vývar a houby. Jako takový jako echt zemitý lesní. Je to neskutečně měkoučký bílonký maso. Úplně se rozpadá.
2: To má chuť říz. Je to krásné jídlo.
1: Jarda Sapík vylepšil liškami čerstvými, které jako typ hub tomu dodají zase trošku něco jiného nového. Máme úžasná jatýrka, špekový knedlík k tomu a nesmíme zapomenout i na ten vývar, ve kterém se máčely ty houby prostě.
2: To dá tu sílu.
1: Takže pochválíme paní Canovou.
2: Musíme pochválit a já mám dalšího abonenta na první místo. Uděláme pro to maximum, kdybych měl nějakému soupeře přesolit jídlo.
1: Vyzkoušejte tenhle recept. Najdete ho se vším všudy, tak jak ho Jarda upekl, i jak to udělala kdysi paní Canová na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A tohle je oslava 10 let pochoutkového roku. Děláme postupně všechny vítězné recepty z předchozích ročníků, ale v podání našich osobností pochoutkového roku. Řekněme v té profesionální verzi, ať už cukrářů, kuchařů nebo dalších specialistů na dobré jídlo. Sledujte nás týden co týden. Na konci roku budete vy stejně jako porota rozhodovat o tom, kdo získá titul recept desetiletí a i z těch hlasujících samozřejmě někdo z vás dostane hezkou, pěknou, věcnou cenu. Takže vyplatí se s námi slavit. Tak se loučíme s Jardou Sapíkem.
2: Já bych chtěl Patriku ti poděkovat, že 10 let si vydržel komunikovat s našima kuchačkama. Objevili jsme luxusní recepty. Takhle to má vypadat. Jet za těma lidma, podívat se, ochutnat to a pak víme, komu ty body dáváme.
1: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jaroslav Sapík oslavil dnešní den bylinek tím, že přidal tymián a další provencálské koření k pečenému králíkovi. Připomeňme, že nejstarší dochovaný léčivý recept z bylinek je starý už víc než 5000 let. Byl napsán na sumerské hliněné tabulce a mezi bylinkami se tam objevil třeba česnek, máta, koriandr a fenikl. Nejdražší bylinkou na světě je, možná už uhodnete, šafrán. Na získání 1 kilogramu této bylinky je potřeba ručně nazbírat kolem 150 tisíc květů krokusu šafránu. A cena se pak může vyšplhat dokonce až na 250 000 korun za kilo. Nejvíce aromatickou bylinkou na světě je bazalka. Má omamnou vůni. Proto se používá jak v kuchyni, tak v lékařství a parfumeriích. Vy ale využijte rozhodně ty naše klasické české jarní bylinky. Jako je meduňka, dobromysl, šalvěj, pažitka, petrželka. Brzy přibude třeba i jitrocel nebo hermánek. To všechno můžete zařadit i do jídelníčku a ze všech těchto bylinek se dá připravit úžasný zdravý bylinkový čaj. Tak na vaše zdraví a dobré nápady v kuchyni. A připomínám, že za malou chvíli už budeme mluvit o něčem hodně prchavém, něco, co vám může utéct i ze sklenice. To jsou bublinky v sodovce. Na ty se zaměříme v naší reportáži.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník, pokračuje dalším dílem a teď povídáním o bublinkách. O osvěžujícím prvku v perlivých nápojích. Takové nápoje chutnají většině lidí. Zašumí, navodí pocit pohody, ale napadlo vás někdy zjišťovat, kde se všechny ty bublinky v nápojích berou? Soňu Weizenbacherovou taky ne. Přesto to pro vás zjistila.
1: Třeba mi to vysvětlí v kuchyňském studiu. Jeho šéf Michal Soukup mi ukázal kohoutek nad dřezem a bombičku s CO2 pod dřezem.
2: Baterie funguje velice jednoduše, stačí pouze stisknout tlačítko. V momentě stisknutí začne baterie vydávat sodovku. Slyšíme, že se sepnulo zároveň to směšovací zařízení.
1: To jsou dnes vymoženosti, co? Maně jsem zavzpomínala na sifonovou láhev s bombičkami, kterou mě v dětských sukničkách kdysi okouzloval můj tatínek. I ta je prý k dostání. Ale proč si nedopřát luxus? Mačkáte tlačítka a máte vodu. Normální kohoutkovou, nebo chlazenou, a nebo perlivou. Případně si připlatíte za ještě vychytanější zařízení.
2: Pracuje na úplně stejném principu, akorát na tlačítky je ještě umístěna manuální páčka, kterou se potom ovládá množství bublinek ve vodě.
1: Je libo jemně či více perlivou? No jo, ale to pořád nemám páru o principu vzniku bublinek ve vodě. A tak jsem se vydala do plzeňské Techmánie, kde se potrhlé matky s pochopením ujal vedoucí vývojového oddělení David Lobotka. A připravil si pro mě laboratoř a v ní jedlou sodu a citronovou šťávu.
3: Trošičku rozmíchám s vodou, takže budu mít slabě kyselou šťávu. A teď můžete sledovat, že když tam přisypu právě tohle jedlá soda, tak mi to samozřejmě začne reagovat. A vidíte, že mi tam vzniká obrovské množství bublinek, protože se mi tam rozkládá ten hydrogen uhličitý sodný, vzniká tam oxid uhličitý, ten mi z toho nápoje samozřejmě uniká a částečně zůstává v tom nápoji.
1: Od jedlé sody název sodovka. Nic složitého. První na to přišel v roce 1771 švédský chemik Torber Bergman. V první polovině 20. století tak sodovku vyráběli cukráři. Se sodou míchali ovocné šťávy nebo přímo roztok kyseliny citrónové. Nezdá se to, ale všechny perlivé nápoje jsou ve skutečnosti kyselé.
3: Nejhůř jsou na tom různé ty koly a takovýhle nápoje, které jako s tím pH dosahují úrovně tak octa. Jo? Samozřejmě tím, jak jsou extrémně nacpaný cukrem, tak to člověk to necítí. Jo?
1: Člověk ne, jeho tělo ano. Není to nic, co by mu prospívalo. A představte si, že se to prý týká i piva. Tvrzení o zásaditosti piva jsou podle Davida Lobotky nesmysly. A propo pivo. Anglický sládek Joseph Priestley jímal oxid uhličitý vznikající při kvašení piva a míchal ho s vodou. Snad v roce 1772 to bylo. Takže i jemu je přičítán vynález perlivé vody a zázraku pro dětské oči i uši.
3: Ten oxid uhličitý je rozpuštěný v té tekutině. Jakmile snížím tlak tím, že tu láhev otevřu, tak se tam vysráží. Ten oxid uhličitý se nejčastěji sráží tam, kde jsou drobné nečistoty. Takže když si na vám někdo natočí půl litr piva a prohlídnete se a budete mít místo, kde se extrémně množství bublinek, jenom tak je špatně umytej půl litr.
1: To až se zas budete kochat bublinkovými obrázky ve sklenici. A ještě o jednu iluzi jsem v Techmánii přišla.
3: Samozřejmě ten oxid uhličitý, který je rozpuštěný v tom nápoji, vede k tomu, že se vám trošku začne překrvovat žaludeční stěna a díky tomu se rychleji tráví.
1: Vzpomeňte si na to, až vás napadne, že byste si perlivou vodou, potažmo bublinkami, zaplnili žaludek, neměli díky tomu hlad a tím pádem snáz zhubli. Opak je pravdou, budete žravější. U mě to mnohé vysvětluje.
0: A my se posouváme za další písničkou a po ní už nás čeká další host, herečka Pavlína Murková.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: sedíme. Posadili jsme se. Máme čas s Naďou Konvalinkovou.
1: A také Pavlínou Mourkovou.
0: Herečkou, kterou jsme si přizvali. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den.
0: Jaká jídla patří k těm vašim zamilovaným?
2: No, já všeobecně na jídlo jako moc vybíravá nejsem, ale já mám ráda bifteky.
0: Takže raději řízek než smažák třeba, když maso?
2: No, řízek třeba, já moc nemám ráda vepřový maso, protože my jsme, můj táta byl zemědělský inženýr a my jsme prostě doma měli každý rok zabíjačku. Aha. A protože máme zahradu, sice jsme bydlíme v Praze, ale máme zahradu, takže se vždycky v zimě odehrávala na zahradě zabíjačka. A já jsem to prostě jako dítě nesnášela. A od té doby nemám ráda vepřový, protože jsme vždycky měli plný mrazáky vepřovýho masa. Aha. A mě to už nechutná prostě.
0: Jak fungovala ta zabíjačka? To jste si to prase nechali přivést na tu zahradu, nebo jste ho tam i chovali?
2: Ne, nechovali pro boha, to zase ne. Ale prostě táta někde koupil prase, že jo, to přivezli, pak přišel řezník, ten se jmenoval Hřebík, řezník Hřebík přijel a v prádelně jako, teda na zahradě se píchlo prase a pak se to v prádelně všechno porcovalo. Strašný to bylo, vůbec jsem to nenáviděla.
1: A špejlovala si?
2: No a musela jsem míchat krev, to bylo hrozný, no, úplně. Fuj, do dneška a tak od té doby to vepřový prostě nechci vidět ani. Už mi ani šunka nechutná.
0: V tom domě jste bydleli sami, anebo ještě s někým, že by sousedí třeba koukali, jak jste si nechali přivést prase a z oken na tu vaši zabíjačku?
2: Ne, to je náš, sami jsme tam bydleli náš dům, takže to s tím nebyl problém se sousedama. Akorát jejich psi všichni byli vždycky na plotě. Stáli a slinili tam. Pak dostali zbytky.
0: Co ještě dělal takový zemědělský inženýr, kromě, že doma zkoušel zabíjačku?
2: No ne, no tak táta byl na statku, státním statku Praha Západ, no a tam měli, že jo, všecko, krávy, koně, prasata, všecko. No a táta po revoluci vlastně se rozhodl, že bude jak se to řekne, prostě bude sám soukromý zemědělec. A protože máme na Šumavě takový veliký dům a hodně pozemků, louky k tomu, tak teďka už je soukromým zemědělcem.
1: To se asi nadře, ne? A máte tam taky nějaký dobytek, nebo?
2: Má asi 80 krav, dva pane, koně. Pane. Ovce už nemá, ty mu vždycky nějaký lišky sebrali, nebo tak. A slepice taky, ty vždycky sežrali taky káňata nebo lišky. Takže má ty krávy, ale má krávy na maso.
0: Jo. To se pak někomu dělají bifteky, že jo?
2: No. My je nejíme. My totiž známe ty první čtyři, z kterých celý to stádo vzniklo, tak ty jsme si koupili, já jednu a táta tři. Takže jsme jako je... Ty čtyři si táta, to byl základ toho stáda, ty si přivezl na tu Šumavu a vlastně z toho vzniklo to stádo, i když pak dokoupili i jiný plemena a tak, jako různě, ale všechno jsou to vlastně horský plemena, protože to je docela vysoko.
1: No, my jsme taky na Šumavě, moje spolužečka tam má strejdu a měli 13 kráv a my jsme tam jezdili na prázdniny a ráno jsme hnali na pastvu a lehli jsme do trávy, četli červenou modrou knihovnu a večer jsme hnali z pastvy. Vždycky jsme měli ty krajíce chleba s tím domácím máslem a ježiš, to bylo nádherné.
2: No tak my naštěstí už teďka je nemusíme nikam hnát, že oni jsou na té louce a tam jsou ty ohradníky. Takže no, se hlídají sami, no, ale jako taky utíkají samozřejmě. Táta pak jezdí nějakým po loukách a honí kráv.
0: No. Trkla vás někdy?
2: Ne, ale táta má furt auto omlácený. Já k ní moc nechodím.
0: Tak já moc děkuju za krátké povídání, že jsme se tak nemohli sejít a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou a taky děkuju.
1: A mějte se krásně.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninové vydání pochoutkového roku. Je to už 10 let, co pro vás vysíláme tenhle pořad. S radou z etikety přichází jako vždycky Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a odborník na bonton, autor mnoha knížek na toto téma. A mě bude zajímat, když v restauraci nám přinesou jako dezert třeba sýry a bude jich tam víc, v jakém pořadí je máme jíst? Platí na to nějaká pravidla?
1: Sýr bychom měli vždycky konzumovat v pořadí od nejjemnějších po ty pikantnější. Je to ostatně stejné jako s vínem, je to stejné jako s jednotlivými chody, když koncipujeme více chodovou večeři. Je to proto, abychom si vychutnali ty jednotlivé ingredience různých druhů sýra a proto začínáme těmi méně výraznými. Vždycky bychom ještě k sýru měli podávat ovoce a nebo čatny. To znamená jakýsi džem, třeba fíkovou marmeládu. V luxusní restauraci je to běžné, ale i doma bychom měli si stolování hezky upravit a zpestřit. Tak, abychom potom také v restauraci věděli, jak si s tím vším počít. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Stále s námi můžete také soutěžit o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Tuhle kuchařku jsme vydali proto, že jsme vám chtěli dát inspiraci, co doma uvařit. Co by mohlo chutnat vám, stejně jako nám, myslím tím sebe a naši porotu Jaroslava Sapíka, Romana Pauluse a Naďu Konvalinkovou. Proto jsme už před časem představili přehled stovky krásných receptů, slaných i sladkých, z českých surovin, jednoduše připravitelných, s popisem, s fotografií, a to všechno jsme dali do knížky Pochoutky z horské chaloupky. Vydal ji Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a vy si ji můžete objednat klidně i v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny v pracovní době zavolejte na telefonní číslo 724 819 319. Možná se na vás ale usměje štěstí při soutěži, stejně jako na tři výherce, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na poslední soutěžní otázku. Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Byl to špek, pořádně je prošpikoval, aby byla šťavnatá. A věděli to a kuchařku dostanou Vlasta Dokulilová z Vodochod, Viktor Zelený z Rokytna a Libuše Hrůzová z Plzně. Velká gratulace. Kuchařka k vám doputuje i s naším podpisem. Ať vám udělá radost. A teď už vyhlašuji nové kolo. Mám připraveny další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky. A otázka zní, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi? Za A lišky, za B smrže. Jaké čerstvé houby přidal do toho pekáče ke králíkovi Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byly lišky, budete nám posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Kdo je přesvědčen, že Jaroslav Sapík tam přidal smrže, pošle nám SMS-ku ve tvaru Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná, ale připomenout si je můžete i na našem webu pochoutkovýrok.cz. SMSky za 4 koruny, jednu můžete posílat kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a taky na další recept, který budeme dělat. Půjde tentokrát o sladké, o mouřenina v košili a předělá ho po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. To prozrazuju už dopředu, ať se máte na co těšit. Další informace a mé zážitky z kulinárního prostředí i z toho humoriádnického najdete na profilu na Instagramu a Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky. Tak se přidejte mezi naše sledovatele. A mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Ministr Macinka neplánuje měnit styl komunikace, reaguje tak na kritiku od premiéra Andreje Babiše. Desítky lidí po dnešním pražském maratonu skončili v nemocnici a počasí zítra v Čechách oblačno, na Moravě a ve Slezsku ještě polojasno. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle premiéra motoristé nepochopili, že jsou v vládních funkcích, a kritizoval styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
2: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se rozčilují lidi, které třeba já považuji za méně cenné.
1: Andrej Babiš kritizoval také komunikaci vládního zmocněnce Filipa Turka. Záchranáři při dnešním pražském maratonu ošetřili více než 160 lidí, je to téměř třikrát více než loni. 35 z nich museli převést do nemocnice a 3 jsou ve vážném stavu. Potvrdil to mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Nepomohl ani brzký start závodu už v 8 hodin ráno.
3: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
4: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
5: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
4: Dva lidi jsou na plicní ventilaci, jeden na jednotce intenzivní péče. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: V Dení Horní Suché na Havířovsku plánuje opravy tamního zdravotnického střediska. Dvě budovy stojí v centru obce přímo za radnicí. Na zdech jsou vidět praskliny. V zimě uniká starými okny a střechou hodně tepla. Vedení radnice chce rekonstrukci zahájit ještě letos. Potvrdil to nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
6: Budova, ve které sídlí dětské zdravotní středisko a zubaři, byla vlastně i součástí bývalé školy polské, kdy tady byly dílny. A další budova praktického lékaře, ta se potom dostavila tady k tomu a od roku 95 tady obě dvě budovy slouží jako zdravotní střediska. Sport.
1: Národní hokejový tým na závěr českých her podlehl Švýcarům 0-1 po nájezdech. České hokejové hry v Českých Budějovicích nakonec ovládli Švédové, čeští hokejisté skončili na druhém místě, třetí je Finsko a poslední Švýcarsko. Počasí. V noci čekáme zpočátku skoro jasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech zatím jen ojediněle s přeháňkou, nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer ojediněle přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě většinou polojasno bez deště. Maxima zítra mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se tvoří kolona od sjezdu na Barrandov. Od 16. kilometru budete popojíždět až před plzeňskou dálnici D5. Zdržíte se přes 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Jsou osobnosti, které se starají o naši zábavu a úsměvy od našich dětských let až do dospělosti. K takovým patří dáma, která bývala označována za královnu dětských srdcí. Jak říká jedno indické přísloví, úsměv, který vysíláš, se k tobě vrátí.
8: do práce.
7: My se dnes vrátíme až do roku 1956. Tehdy se 27. dubna narodila holčička, o které si budeme vyprávět. Vyražme tedy spolu do archívu zábavy.
9: Tak já budu s tebou.
7: To není třeba. Já už jsem si ukázky nachystal. Jsou z televize, filmů i rozhlasu.
9: Tak se postaráš o mé rozptýlení. O zábavu, rozuměl jsi?
7: No tak ne tak zhurta. Já s tím počítám a taky s tím, že pobavíme společně posluchače.
9: Tak libaj.
7: Já být vámi, tak si najdu všechny dokumenty o svém životě.
9: Už to mám.
7: Tak začneme. Bavit nás bude Dagmar Patrasová. A k poslechu vás zve Patrik Rozehnal.
9: Ale to ti povídám, bědo, jestli se nebudu bavit, jak náleží. Strčím tě.
7: Kam?
9: Do hladomorny.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: co teď a co dál?
1: No, teď začneme vyprávět příběh Dagmar Patrasové.
0: Děkuji.
2: Hvězdné návraty.
1: Začal, jak už jsme řekli, 27. dubna v roce 1956. Tehdy se narodila do umělecké rodiny. Jejím tatínkem byl profesor Karel Patras, solový harfenista České filharmonie a docent AMU. Maminka Věra Patrasová byla zpěvačkou filharmonického sboru. A kde to dětství malá Dagmar prožívala?
3: Bydlela jsem na Praze 1 a koukala jsem z okna, z balkónu přímo do židovského hřbitova.
4: Takový optimistický výhled.
3: No, pro mě to byla ohromná krása, ty pomníky a vůbec byly tam stromy a bylo to tam klidný, nádherný. A hrávala jsem si tam kolem toho hřbitova, tehdy nejezdilo tolik aut, tak jedno, dvě denně projeli tou naší ulicí a bylo to nádherné dětství. Měli jsme partu s klukama, jak teda přes Leticích, tak i v Praze.
4: Tak to je krásný. Takže jsi to tak střídala přes Letickou a pražskou partu.
3: No jasně.
4: Jezdila si prostě, jak byly prázdniny, ať už velikonoční, nebo letní, nebo možná občas i na Vánoce.
3: No můj tatínek právě je z Přezletic a jezdíval tam každý týden za svojí milovanou maminkou, mojí milovanou babičkou Aničkou. A já jsem jezdila s ním, takže já jsem tam byla hodně často.
1: Právě u babičky v Přezleticích poprvé vystoupila Dagmar Patrasová na jevišti. Měla na sobě černý trikot, blondětou paruku a na obličeji udělali pihu. Měla ráda převleky a kostýmy. Ve druhé třídě pak tančila menuet se spolužákem v divadle Jiřího Volkra. Šaty ale byly velké, tak si je vpředu trochu nařasila, jakože má prsa. 18-letou mladou dívenku si Dagmar Patrasová zahrála i v pohádce Královna Koloběžka první, podle předlohy Jana Vericha v režii Ludvíka Ráži. Dostala zapeklitý úkol přijet na královskou audienci, ale s podmínkami.
5: A kolik pak je?
6: 18.
5: 18? To bych jí rád poznal. Řekni, ať se u mě zastaví. Bez kurza. Ať se dostaví ke královské audienci. Ale musí přijet, nepřijet. Musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná a musí mi přinést dar, nedar. Budeš si to vůbec všechno pamatovat?
6: Budu. Všechno správně vyřídím, celou cestu si to budu drmolit.
5: No, tak uháně.
7: Potřebuju holuba a dvě kolečka od trakaře a musíme sebou mrsknout.
8: Tatínku? Jde mi ti ohoblovat prkínko.
6: Prkínko.
7: Ani krátké, ani dlouhé, ani úzké, ani široké, zkrátka tak akorát, ano?
6: Akorát.
7: A ty mi, maminko, musíš ušít šaty.
8: Z toho růžovýho hervábí, co ti schovávám na Thunderball.
7: Ne, ne. Model ke královské audienci vytvoříme z rybářských sítí. Půjde to?
8: No, co by to nešlo? Budeš je chtít s límečkem?
7: Na vázačku. Límeček mi nesluší. Nemějte strach. Pan král si potrpí na žertíky, ale my ho stejně převezem.
1: Ale vraťme se na začátek kariéry Dagmar Patrasové. Řekněme, že její televizní i filmová kariéra se naplno rozjela se slavným filmem 30 panen a Pythagoras režiséra Pavla Hobla. Jde o hudební

0: Komedy, kde dívky z mimopražského gymnázia na hodinách matematiky příliš pozor nedávají. Ale jejich profesor, kterého si zahrál Jiří Mencl, je nakonec zaujme. Třeba i písní, ze které se stane hit. Ale pro pořádek, naspíval ji Achilles Michaelidis.
1: Tak a jestli dovolíte, na tohle na chvilku zapomeneme a vrátíme se k Pythagorově větě.

0: Tak, fajn.
1: Na tohle natáčení zavzpomínala Dagmar Patrasová i v našem rozhlasovém pořadu. Vzpomínky nám zůstanou.
2: Byla tam Jarka Šalerová, Honza Kraus, ten hrál mýho kluka.
3: Já jsem se tam na holky, no nevadí. No. Já vím, že Honza Kraus tam jezdil na fichtlu tehdy, tuším.
2: Ano, ano, ano.
3: Měl tam pionýra a hrozně tam s tím čmoudil.
2: Ano, ano. A když z holek, tak ještě Maruška Drahokoupilová.
3: No je, krásná sestava. Užívali jste se tehdy tohleto natáčení?
2: Strašně moc. My jsme to vlastně natáčeli v létě.
3: A to jste byli ještě konzervatoristky, nebo byli jste ještě ve škole, nebo už to bylo po škole?
2: Já byla v prvním ročníku, čerstvě teda, takže první prázdniny na konzervatoři. A točili jsme to ve Zlíně, na Kudlově, v ateliérech.
3: A ta škola, to gymnázium, to se točilo kde?
2: No tam byla, tam byl, jo, no tak... to byl vlastně ateliér. Mm-hmm.
3: Aha, takže to byl ateliér a všechno prostě...
2: No ty exteriéry se točily v Kroměříži, v krásné Kroměříži.
3: No to, na to jsem se ptal, říkal jsem si, kde je budova té školy, Kroměříž to byla. Takže krásný začátek, byl to úplně první tvůj film?
2: Nebyl.
3: Ne?
2: Ne. Já jsem jako teda první kontakt s kamerou, jestli myslíš takhle, jsem měla v 10 letech.
3: Už?
2: Už, když jsem hrála Chudé dítě.
3: Chudé?
2: Ano.
3: Prosím tě, kde?
2: No, bylo to v rodinné poště a my jsme šli ze třídou s paní učitelkou do parku běhat, kluci, holky dohromady, a já jsem ten závod vyhrála. A tam stály asi 4 lidi kolem té paní učitelky, ona se mě potom zavolala a říkala mi, že si mě vybrali do televize. Oni si mě vybrali, já jsem si myslela kvůli tomu, že jsem vyhrála ten závod, ale oni si mě vybrali, protože jsem byla hubenatá, kolenatá holka a hodila jsem se jim typově.
3: Jo, prostě potřebovala takovou holku, která vypadá, jako že nedostala týden najíst.
2: Přesně
3: ty jsi tak vypadala jako malé dítě.
2: Jo.
3: Taková prostě neduživá, rachitická, malá dádinka.
2: Taková, říkali mi, Japonečka, prostě měla takový krátký vlasy, zastřižený jak na mikádo, a hrozně mě mrzelo, že nemůžu mít dlouhý vlasy, protože maminka mě pořád nechávala stříhat, ale v 9 jsem si to vynahradila, to už jsem vzdorovala, nechala jsem si je narůst.
1: Všichni jsme si Dagmar Patrasovou zafixovali s jejím legendárním účesem. Ten ji provázel během celé kariéry. Nevznikl při tom, co by výsledek kreativity kadeřníků ve vyhlášeném pražském salonu ve Smečkách, jak by se dalo předpokládat, ale spíš jako, jak už jste slyšeli, pubertální revolta. Nijak zvlášť prý o ně nepečovala. Stačil jí obyčejný šampon a fén. Jediným, kdo si dovolil do jeho účesu zasáhnout, byl v roce 1982 tým východoněmeckého režiséra Horsta Seemanna, když natáčeli třídílný seriál Hotel Polan und seine Gäste. Jednoho dne přišla ráno do maskérny, nikdo se jí na nic neptal a najednou měla na hlavě trvalou. Vůbec je nezajímalo, že má roztočený jiný film, kde má vlasy rovné. Vypadala strašně a trvalo to pěknou chvíli, než se jí vlasy zase dostaly zpátky do formy. Nicméně za pomoci olivového oleje, žloutku a citronu se to povedlo. Vlasy v pořádku, jak bychom řekli, měla třeba i ve filmu Vrchní prchni, kde si zahrála svůdnou Manuelu.
4: Manuelo, se obávám, že nejsem chuděs, kterého hledáš. Mám vilu na Ořechovce.
5: Já vím. Věděla jsem tě, jak jsi se vrátil pro tu plátěnou tříkolku.
1: V tomto filmu podle scénáře Zdeňka Svěráka si dokonce oblékla ve scéně, kde má rande s Daliborem Vránou, tedy Josefem Abrahamem, svetr z vlastního šatníku. Byl s vypletenou liškou. Kdysi si ho nechala uplést na zakázku. No a režisérovi se motiv s liškou líbil, přišel mu do té scény hodně vtipný a tak prošel zdárně konkurzem. S upnutými béžovými šaty ze slavné scény ve vaně, které se díky proudu vody změní ve zcela průsvitný model, to ale bylo jinak. Ty šaty byly ušité kostýmní návrhářkou Helenou Dubovou přesně pro tuhle scénu. Stejně jako byl daný scénář, byl daný i materiál šatů, který se měl zachovat přesně, jak se zachoval. A Dagmar Patrasovou tenhle film proslavil. Když totiž 1. ledna roku 1981 vstoupil do kin, změnil jí úplně život. Samozřejmě, že už byla populární předtím, ale ne tak, jako od této chvíle. Stala se sexbombou českého filmu.
6: Český rozhlas Olomouc,
0: rádio vašeho kraje.

0: Zatímco většina mužů považovala vždycky Dagmar Patrasovou za krásku první třídy, ona sama si tak nikdy zvlášť v dětství nebo mládí nepřipadala. Chtěla mít vlnité blond vlasy a po tatínkovi modré oči. To, jak vypadala, nepovažovala zrovna za velkou životní výhru. Až s věkem si uvědomila, že důležitější je to, co má v hlavě, ne na hlavě. O herečce Dagmar Patrasové si budeme dál vyprávět a ona bude vzpomínat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Taky by vás zajímalo, čím chtěla původně v dětství být? Odpovídala i Vladimíru Hronovi v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: Co jsem chtěla být? Chtěla jsem být cukrářkou, protože na Pařížské ulici byla fantastická cukrárna a měli tam eskima za padesátník v takovém...
3: strašně, už to začíná, tady všichni
2: vlaskají. Dobrý, ano, určitě si je pamatujete ještě. A já jsem jednou jich snědla 75 na posezení, ano. Dostala jsem na nákup, nějak jsem prostě to nevydržela.
3: Já, počkej, opravdu... 75, to jsem nesedl ani já? No. Jasně, tak 12-13 na nuku a ležel jsem na zemi mrtvej. 75 eskim,
2: tyhle eskima, kdyby ještě existovaly, tak už to číslo trumfnu, určitě.
3: Takže jsi toužila být cukrářkou. Kdy se to změnilo?
2: Já jsem chtěla být cukrářkou, chtěla jsem být lékařkou, chtěla jsem být paní učitelkou. Mm-hmm. Vždycky se to měnilo podle toho, jak jsem kdy...
3: Jo, jestli bylo eskimo, nebo
2: ano,
3: nebylo.
2: Jestli nebylo eskimo, nebo jestli byla hodná paní učitelka.
3: Nebo jestli si kluci rozbili koleno, to si najednou chtěla být paní doktorka, opravovala si ty kolena a ty rozbitý lokty. Ano. To já znám.
2: A mezi tím jsem ale... si zahrála i ochotnické divadlo v těch Přesleticích. Měla jsem takovou blondětou paruku, ale to bylo z koudele, jo, jestli to znáš. A protože jsem dělala od malička sportovní gymnastiku, tak jsem tam hrála nějakou baletku. Já jsem milovala sportovní gymnastiku. Věnovala jsem se jí od 4 let.
3: Že dnes nemáš na zdi, já nevím, zlatý medail z olympiády nebo tak. Nebyl čas?
2: Ne, ono to mělo takový zvláštní vývoj. Za prvé lordo za páteře.
3: A já.
2: Za druhý jsem chtěla jít na sportovní školu na Štrsmajerovo náměstí. Tam by ta maminka, dělala jsem přijímačky, ale maminka mi to zatrhla. Prostě, že ne, že baletky a gymnastky, mě řekla doslova.
3: Neříkej to. Ano, my víme. Ne, chtěla říct něco jiného.
2: Horší porody. Co jsi smyslela?
3: No takhle, ježišmarja. To jsem se lekl, že to do rádia zazní. No, mě maminka říkala o hercích a takhle. No nic, ale... No ne, nic. Chtěl jsem horší porody. No vidíš to mě nenapadlo. To budu používat teďkon.
2: No tak právě kvůli tomu mě to zakázala. Byla to velká křivda té dětské dušičky, protože všechno se mě povedlo, přijímačky se mi povedly a najednou jsem nesměla. A já jsem tak jako, já jsem v bíku a já jsem se tak zabejčila, že jsem prostě s tím sekla.
3: Je, to je škoda. Mohli jsme vídat v televizi.
4: Patrasová jde na náradě, právě přichází s míčom a to jsou neuvěřitelné věci. Pozor, co to bylo? To bylo trojité salto mortále. Patrasová jde znova a znova jste zlatá medaila.
3: Tohle jsme mohli slyšet v televizi.
2: Je, zlatý Karolko. Ne, já jsem s tím nesekla úplně, ale přestala jsem chodit do sportovní školy, teda do sportovního klubu a pak jsem se věnovala vlastně i tanci, ale chodila jsem také do výtvarného kroužku, do dramatického kroužku. No a jednoho dne jsem si dala takový slib, to jsem stála za oknem, takhle za záclonou a koukala jsem do toho židovského hřbitova a oni si tak jako holky někdy mluví pro sebe a říkají si ty svoje přáníčka a já jsem si přála strašně moc... A slíbila jsem si, že bych se chtěla stát herečkou, ale bylo tam ještě to, pozor, já bych chtěla být dobrou herečkou.
0: Takovou se chtěla stát i její hrdinka ve filmu Útěk ze seriálu. Komedii roku 1989 natočil Hynek Bočan a byla tehdy o něčem nepředstavitelném. O nekonečném seriálu, kde hlavním hrdinou byl Petr Nárožný. Hrál vedoucího Dagmar Patrasová, pak starostlivou sekretářku. A Petr Nárožný, ten se zranil, má ránu na čele.
5: Děkuji.
2: Prosím.
5: jste nikdy neřekl, že jste horolezec.
6: Tak vy si, Honičko, taky myslíte, že pondělí kontrolu kvartální výkazy?
5: Bolí to moc.
6: Ne, ale občas mi motá hlava.
5: Aby to nebyl nakonec otřes mozku.
6: Ne, otřes ne. Měl jsem takový menší skluz po skále. Ale kamarád mi jistil.
5: Ale stejně nikdy vás, horolezce, nepochopím. Proč vystupujete na ty vrcholy, když je to tak nebezpečné?
6: To je pravda. Proč? Proč, že? Co nás k tomu nutí? Rvát se s přírodou, s počasím, jít výš. Víte, tam na horách, tam se člověk cítí takový nějaký svobodnější. Vzdálený od těch každodenních podrazů tady dole. Tam nahoře, tam opravdu platí jiné zákony. Protože přátelství, je tam opravdu přátelství a...
5: Řekněte to, Bohoušku.
6: Přijďte někdy mezi nás, Haničko.
5: A to bych směla.
6: Ani já budu šťastný.
7: Stop! Skoprujeme.
0: Když jsme u té režisérské práce, tak klapku si zahrála Dagmar Patrasová třeba i v jiné komedii. Trhák.
8: Můžeme?
9: Blíž.
8: Klapka blíž, tak. Kamera. Klap.
5: 146.
0: A jak se tedy z Dagmar Patrasové stala ta dobrá herečka? Rozhodla se, že se přihlásí na Pražskou konzervatoř.
2: Prostě nějak se to semlilo a šla jsem dělat přijímačky na konzervatoř tajně, protože táta nechtěl. Ten mi to zakázal. A bylo to velice pikantní, protože my jsme tam měli několik kol, že? A byla třída, kde se odehrávaly přijímačky, vedle byla třída, kde byla přípravna nás, adeptů, a vedle byla třída, kde můj tatínek dělal přijímačky na harfu. No, a takže já vždycky tajně vyběhla, když jsem měla jít na řadu, a dělala jsem ty přijímačky, a ono to prasklo ještě ten den. V komisi byl a učil tam také pan doktor Pixa a šel na cigárko před školu a potkal svého kolegu, dřív se jezdilo hodně na estrády, a tak potkal svého kolegu, který hrál v České filharmonii jako můj tatínek. No a tak si tak jako povídali, a on co, no dělám tady přijímačky, a dobrý, jako, jaký to bude ročník, no máme tady teď, tady byla jedna nějaká Patrasová a hrozně se nám líbila. A taky vemete, jo, tu vemem. No a ten pan Černý to šel za tepla okamžitě oznámit tatínkovi,
3: ano,
2: že může být hrozně šťastný, že se mu dcera dostala na konzervatoř.
3: No, jenže, to byl tatínek šťastný.
2: Jo, tatínek nebyl šťastný a tatínek udělal to, co by podle mě snad žádný tatínek neudělal. Odebral se za panem ředitelem Tausingrem a řekl mu, že si nepřeje, aby mě přijímali na konzervatoř. Že si to prostě nepřeje. No a pan ředitel mu říkal, no tak počkejte, já si myslím, že když má, ještě koukám na ty výsledky, má tady třikrát podtržený talent, když to tak... no ne, já si to nepřeju prostě v žádném případě. Pan ředitel řekl, máme ten první ročník zkušební, třeba ji vyhodíme, když nebude dobrá. A táta řekl, dobře, takže ji vemete? A řekl, ano, je přijatá. Tatínek říká, já dávám výpověď. Takhle úžasného tátu já jsem měla prostě. Dal výpověď, rok se na mě mračil a po roce já jsem ho vzala na premiéru filmu 650 neomluvených hodin a do kina Blaník, a tam tatínek takzvaně vyměkl a začal trošičku jako ustupovat ze svých zásad, no a potom dokonce si vystřihoval o mě výstřižky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začněme naše další vyprávění o Dagmar Patrasové ukázkou, která rozhodně také patří do její filmografie. Jde o film Smrt stopařek. Jde o českou kriminálku natočenou režisérem Jindřichem Polákem v roce 1979 na motivy skutečné události.
2: Co chceš dělat? Další se připlazí až ráno.
3: Ještě, že nám zachránil život. Dáme chůzi.
2: Chůzi? No, tak to je teda for.
3: Na konci města něco stopnem.
2: Teď jo. Teď je jedna.
1: Stopnou, ale řidiči nákladního vozu, který má agresivní sklony. A jednou vezme dvě mladé stopařky. Janu Naďovou a Dagmar Patrasovou. Obě zaveze do lesa, kde se je snaží znásilnit. Během pokusu ale jednu z nich nechtěně zabije. Je tedy nucen odstranit i tu druhou, jako nežádoucího svědka. Docela silný příběh.
2: Kdo teď tak může jet?
3: Někdo z fámu, někdo, kdo si přivstane, anebo někdo, kdo nemůže spát.
2: Ba ne, já spíš myslím, že narazíme na nějakýho tyráka.
3: Je to jedno, ale pěšky už neudělám ani krok.
2: Vždy taky nemůžeš. Prosím tě, to byl nápad nový kozačky na cestu.
3: Ale sednou ne.
2: No, nechceš jabko?
3: Prosím tě, kolik jich tam máš?
2: To víš, máma. Prý nám budu ještě dobrý.

0: Po úspěchu tohoto filmu se stejná dvojice hereček, tedy Jana Naďová a Dagmar Patrasová, sešly i v pohádkovém seriálu Arabella. Pro profesionální dráhu Dagmar Patrasové byla vždy příznačná schopnost sebeprezentace a cílevědomost. I když se Jana Naďová díky hlavní roli princezny Arabely vezla na vlně mimořádné popularity, její herecká kariéra šla v 80. letech do ztracena. A k herectví se vrátila až mnohem později. Naproti tomu Patrasová dokázala z vedlejší a hlavně záporné role princezny Ksenie vytěžit maximum a fakticky na této postavě založit životní kariéru. Připomeňme si některé okamžiky z tohoto seriálu.
1: No vidíte, vaše sestra se chová vzorně.
2: Co pak si prováděla Ksenie?
1: Pořád zdržuje, něco sbírá.
2: Aspoň jsem něco viděla. Ty tady sedíš jako pecka.
1: Nesedejte si, princezno, spěcháme. Pana Majera jsme v televizi nestihli, je prý doma.
2: Pojedeme taxíkem. Co je to? Ty naše chudinko zaostalá. A pojďte už, mám hlad jako vlk.
3: Jen se podívejte, není tu jediný mrakodrap? Jediná továrna, jediné auto, prostě nic. Ta zaostalost mě rozčiluje.
4: Ale v říši pohádek přece...
3: Můj královský otec je pryč. Využiji příležitosti a všechno změním. Všimli jste si, že mluvím tiše? A přesto mě dobře slyšíte. To je proto, že mám... Jak se to jmenuje?
4: Mikrofon.
3: To je proto, že mám mikrofon. Všechny čáry a kouzla se prostě ruší.
5: Ale proč, veličenstvo?
3: Protože je to nemoderní. Proč má Popelka přebírat hrách, když máme vysavače? Nač sedmimílové boty, když máme rychlíky? Tady jezinky budou prodávat v samoobsluze... Jeníček a Mařenka nastoupí k poště a tamhle loupežníci nastoupí do autoservisu.
0: Jak na nárůst obrovské popularity reagovala Dagmar Patrasová?
6: No, já jsem byla hodně mladá ještě a s tímhletím jsem nepočítala. Ale stalo se, samozřejmě, ne zase až tak v takové míře, jak ty říkáš, ale volali na mě převážně děti, pokřikovali, hele, Ksenie, jak se máš, tak co, já ti poradím, zavři draka do elektrárny, ať je tady víc energie elektrický, nebo prosím tě, vykašli se na toho Willibalda. K tobě by se hodil nějaký takový ráznější, šikovnější. No, měli prostě spoustu nápadů, co bych ještě měla udělat. Čili návody, které by sami děti rádi zrealizovali ještě navíc.
0: Sama pro sebe pochopila Dagmar Patrasová, že je skutečnou kráskou, když natáčela v Nizozemsku, Německu a ve Francii a na večeři pozval samotný Alain Delon. Tehdy bylo naprosto nemožné, aby člověk na ulici potkal svůj zahraniční idol, natož, aby s ním pak mohl jít na večeři. Prý tehdy usrkával ústřice a koukal na ni tím svým magickým pohledem. Najednou seděla v restauraci uprostřed Paříže po boku muže, jemuž leželi u nohou zástupy žen z celého světa. Ona ale své srdce dala známému hudebníkovi, Felixovi Slováčkovi. A když už mluvíme o nápadnících, o ty šlo i ve slavné pohádce o princezně, která Ráčkovala, která vznikla v roce 1986. Dagmar Patrasová jako princezna Ráčkovala, protože to byl podle ní znak urozenosti a požadovala to samé i u svých nápadníků. Před kamerou se setkala tehdy s Jiřinou Bohdalovou, Ivou Janžurovou, Jiřím Krampolem a Janem Čenským.
7: Jenom abyste si dobře vybrala, princezna.
8: To mi také dělá trochu starosti, Krištofe. Ale nevemu si nikoho, kdo nebude stejně urozený, jako jsem já sama. Vemu si jen toho, kdo bude mít nejvznešenější éra. Ale v těch šatech zásnubám stejně nepůjdu. A ten hrníček, ten je přece jenom slep. Tak co je? No tak co je?
7: Šťáhla Vštěk ze Štěkova.

0: tak malinko zvýšená. No ale to při téhle situaci je docela normální. Prosím.
1: Princi, mohl byste nám o sobě něco říci?
2: Jsem Šťáhla Vštěk ze Štěkova. Jediný syn svého otce Štěpána Štěka ze Štěkova. Mám 9 sester. Štěpánku Štěkovou ze Štěkova, Štěstěnu Štěkovou ze Štěkova, Školastíku Štěkovou ze Štěkova.
1: Tak já tu neumí ráčkovat.
2: Štefánii Štěkovou ze Štěkova.
3: Ale jste ale jediným dědicem království.
2: Jediným dědicem království.
4: Řekněte to ještě jednou.
2: Jediným dědicem království.
4: Děkuji vám, princi. Můžete jít. Nejste dost hoden, abyste se ucházel o mou ruku.
1: Krištofe, vyprovoď prince poprem.
3: Není to škoda, je to přece jen jediný dědic.
2: Ale já byl jsem již na 38 námluvách, ale takhle se mnou teda nejednali nikde. Zkrátka nevídané.
5: Ano, to je prince.
2: Vy tomu rozumíte?
5: Já ano, ale vy si z toho nic nedělejte a klidně jděte na další námluvu, prosím. Možná pochodíte lépe.
4: Taková nehoráznost. Vetře se k nám do hodiny a vůbec není urozený.
3: Krištofe, kdo pak je tam další?
5: Ano. Nikdo tam není.
3: To byla krátká rada.
1: Dalším a posledním uchazečem o ruku princezny Karolinky jsem já sám.
4: Maminko!
0: Cože, vy?
1: Tak o mé urozenosti nemůže být pochyb. Protože mé R je stejně zvučné jako R ostatních urozených lidí. Karolínko drahá. Víte dobře, že k vám chovám lásku, úctu a přeji vám z celého srdce štěstí. A toto všechno vám mohu poskytnout a nabídnout jedině já sám. Karolínko, princezno drahá, chcete být mou chodí, či co?
4: No toto, já, vaši.
5: Pardon, jsem tady prosím správně na námluvách princezny Karolíny II.
4: Ano, ano, princi, to jsem já. Odkud přicházíte, že vaše R je tak libozvučné? Musíte být velmi vznešený. Tak krásné R jsem ještě nikdy neslyšel.

před brnění, má na něm hádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

0: Smím prosím připít na krásu princezny a moudrost královny?
1: Děti, mějte se rádi.
2: Ale
3: promiňte,
2: ne.
3: Ale já jsem se vyslovil před tímto pánem.
4: Ano, vyslovil, ale já vás nechci.
3: Jsem ztracen.
2: Ale...
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Když už jsme u té muziky, jak se vlastně Dagmar Patrasová dostala k písním, ke zpívání, k pěvecké kariéře? Odpovídala kdysi Janu Rosákovi v pořadu Tandem.
7: Kdo tě nastartoval třeba do divadla Semafor ke zpívání?
8: Jiří Mencl. A ten řekl Sušímu, že točí se šikovnou Komindou, protože já jsem se projevovala jinak, než se mě zaškatulkovali lidi. A doporučil mě ke konkurzu na recital Sladký život blázna Vinska. No a ten konkurs proběhl. Já jsem spíš tvrdila, že jsem herečka, ne zpěvačka, i když jsem měla hlavní obor zpěv, herectví a tanec. Ale to jsem tak jako okrajové, to zpívání. A taky hlavně jinou technikou se učí na škole a jinak se zpívá v Semaforu. No, takže ty oči sloup Ferdy Havlíka byly na místě, ale protože jsem tak pak přidala Křičkovi kluky za taková herecká halikačka to byla, tak mě angažovali, no a zůstala jsem tam strašně moc dlouho.
6: S pěveckou kariérou pak pokračovala v polovině 80. let. V roce 1986 totiž přišel její muž Felix Slováček s nápadem, aby Dáda zaplnila díru na trhu a natočila desku písniček pro děti. Tím se za sex symbolem 80. let zavřela voda a Dagmar nastartovala druhou kariéru. Byl to obrovský úspěch. Najednou měla tolik práce, že na nic jiného nezbýval čas.
9: Také jsem začala účinkovat v dětských pořadech, v dětských vánočních i silvestrovských pořadech, kde jsem se potkávala s kolegy, třeba s Antonínem Jedličkou.
10: Populární strýček Jedlička.
9: Kterého jsem strašně musela krotit, aby nemluvil před dětma sprostě. No a tam takový ten zlom nastal, když jsem naspívala písničku, kterou pro mě napsal pan dirigent Popelka a Ondřej Suchý, a ta se jmenovala Chytila jsem na pasece žížalu. Já totiž, když mám představení, tak chodí rodiče, kteří skutečně na mě vyrostli, a někdy jsou to i babičky a dědečkové, kteří přivedou vnoučky nebo svoje děti a předávají vlastně tu svoji Dádu dalším generacím.
6: A tak její role pro dospělé už zůstaly třeba jen v archívu. Uchované jako komedie nazvaná V podstatě jsme normální, natočená v roce 1981 režisérem Otakarem Fukou, kde jednu z rolí hrály i Roztrhnuté punčochy. V autě u Petra Kostky. Musel pak koupit náhradní.
11: 27 DL máme jenom v černém. Můžou být?
12: To nevadí, beru.
11: Prosím.
12: Dejte mi to radši dvakrát. Kolik?
11: To je 34 korun.
12: Pro jistotu.
11: Prosím.
12: Se to rádo trhá.
11: Naschledanou.
13: Ty máš rád černý prádlo?
12: Ty ne.
13: Kam mě to vlastně vezeš?
12: Uvidíš.
6: Přemýšleli jste někdy, proč se Dagmar Patrasové říká Dáda? Prý našla kdysi maminčin sešit, ve kterém našla maminčiny vzkazy tatínkovi. Třeba narodila se nám krásná holčička. Je to taková Dádinka. Stálo v dopisu z porodnice. Maminka totiž měla panenku Dádinku, kterou dostala od svojí maminky a ta zase od své tety, která žila se svou sestrou ve Vídni, na panství knížete Schwarzenberga. Jejich tatínek tam dělal ředitele správy panství. Vyrůstali tam s dcerou pana hraběte a od ní každá dostala panenku. Maminka tuhle tu hračku podědila. Kudrnatou černovlásku s porcelánovým obličejem pojmenovanou Dádinka. To jméno ale matrika rodičům pro mladou Dagmar nepovolila. Takže Dagmar Patrasová je křtěná Dagmar, ale odjakživa ji říkali Dáda, Dádinka. No a v divadle Semafor ji pak psali i na plakáty a pan Suchý ji říkal Dádule. Mimochodem na něj moc ráda vzpomínala.
9: Jo. Jiří Suchý, který vychovává dodnes mnoho generací, tak já, když jsem hrála v divadle Semafor, tak jsme měli představení, které se jmenovalo Sladký život blázna Vinska, kde vlastně hrál i Jirka Datel Novotný, který nedávno zemřel, nás opustil, který premiéru doslova, jak bych to řekla, pro...
7: Jako kdyby měl průjem, jako, chceš říct.
9: Měl
2: průjem. Prostě se dostavil se opak zácpy, kterou jsme zmiňovali.
9: Ano. A stala se i taková hezká historka, kde já jsem hrála tehdy dívku Rebeku a měla jsem zamávat rukama a říct na jeho narážku, to nejsou ruce, to jsou prostě křídla, a zamávat a skočit mu do náruče. Tak já jsem to řekla, zamávala jsem, skočila mu do náruče a spadli jsme v oba jak pytel cementu na zem. A teď hrozný záchvat, znáš to, takovej ten, kdy už tě to bolí a nemůžeš s tím přestat. A teď my jsme se jako zvedali a ten Jirka se znova otočil a teď no prostě 10 minut, fakt přátelé, 10 minut trvalo, než jsme se dovysmáli. Strhli jsme i publikum, všichni brečeli smích. A byla to jedno z nejkrásnějších představení. A já, protože Jiří Suchý dodnes píše každý rok 5 her, udělá 5 premiér, zrežíruje to, udělá kostýmy a všechno.
2: Napíše úžasnou muziku.
9: Napíše fantastickou muziku.
7: Ještě dělá choreografii.
9: Dělá choreografii, ano. A ještě ovládne celý ten skvělý soubor. Já bych snad mu na závěr tady za nás za všechny zatleskala.
2: No rozhodně.
6: Na závěr bychom si v našem pořadu o Dagmar Patrasové měli připomenout její slavnou seriálovou roli. Tu, která ji naprosto proměnila, co se týká vizáže. V roce 1983 totiž Jindřich Polák natáčel kultovní seriál Návštěvníci. A hned v úvodních scénách se Dáda objevila s holou hlavou. Tehdy se ale o své vlasy bát nemusela. Všechno bylo domluvené, věděla, že ji neoholí. Před natáčením ovšem trávila v maskérně 3 hodiny. Vlasy ji nejdříve obtočili kolem hlavy, rozpustili mýdlo a tou hmotou ji vlasy zafixovali, pak nasadili pleš, přechody zalepili a všechno doťukali make-upem, který tu masku sjednotil s kůží. Dagmar Patrasovou si co by Káťu z Návštěvníků oblíbili nejenom českoslovenští diváci, ale i ti zahraniční. Ostatně velkým tématem nejenom mladých mužů začátkem 80. let bylo i to, že Dagmar Patrasová se v seriálu objevila na jeden okamžik zcela nahá. Hudbu k tomuto seriálu napsal Karel Svoboda a doplní naše ukázky, které pro vás máme.
14: Na peníze pozor, za všecko se platí. U pokladny čekat, až vám za větší hodnoty vrátí menší hodnoty. Je to strašně složité, ale nějak to snad zvládnem.
15: A co?
14: Ale tohle to je 100. Tohle 500. Je menší, ale platí víc, no.
15: To nepochopím.
16: Všechno prohledat, knihu po knize, prohlédnout každý list papíru.
14: 3 mušketýři. A jsou tu 4.
15: Ukažte. To jsem nečet.
16: Nečíst, hledat, protřepat, zahodit. Hlavně sešit.
6: Takové bylo vzpomínání na Dagmar Patrasovou. Hlavně z té její profesní a veselé roviny. Ať se jí daří, ať nás baví a vás i pořad, který jste právě doposlouchali. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Neděle 3. května 2026, hodina před půlnocí a start noční linky. Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vám příjemnou dobrou noc, poměrně teplou noc, přeje Honza Macoun. No doufám, že to není poprvé a naposled.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: I když člověk nikdy neví. Poprvé a doufám, že naposled, taky dnešní téma.

0: Ještě jednou vítejte při poslechu vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a vlastně společného regionálního vysílání stanice Střední Čechy. To je moje mateřská stanice, ve které provázím posluchače středních Čech a Prahy vždy do dobrého rána mezi 5. a 9. Ale dnes vlastně to budu mít s takovou předpremiérou, povíkendovou, odpočívající, tak doufám, že jste naladěni stejně tak dobře jako já. Hlavně odpočatí a komu to dnešní počasí, sluneční paprsky a teploty nad 25 dělali skvěle, no tak fajn, doufám, že jste se nespálili. Téma poprvé a rozhodně naposled téma dnešního vysílání, tak budu rád, když se připojíte. 731 800 900, psát můžete do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání anebo taky na linka@rozhlas.cz. A tak se ptám, co jste zkusili jednou a už nikdy víc? Přepálili jste to s alkoholem, sedli jste si na atrakci, ze které jste slezli se slibem už nikdy? Ochutnali jste jídlo, které vás vyděsilo víc než potěšilo? Nebo věřili jste někomu, kdo vás zklamal? Těch možností je dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo otevře dnešní vysílání, budu moc rád. Samozřejmě, jako vždy platí, Praha nekouše. Netvrdím, že by Brno ano, nebo Zlín, ale každopádně, kdyby náhodou osmělili byste se, volali úplně poprvé, tak rozhodně vás v tom nenechám utopit. Budu se doptávat, protože téma je to poměrně široké. Poprvé a rozhodně naposled. Kdy jste si to řekli? Při jaké příležitosti a vůbec dalo se to taky dodržet? Už tu mám první příspěvky do dnešního vysílání, tak třeba od Mirka, který napsal: na firemním večírku jsem si chtěl dokázat, že ještě držím krok s mladšími. Skončilo to ztrátou paměti, probuzením u cizího kolegy a historkami, které jsem ani nechtěl slyšet. Nejhorší byl pocit studu a bezmoci, že jsem neměl věci pod kontrolou. Od té doby piju minimálně, stačilo jednou. No a Iveta, a tam to má pozitivní, tak ať to máme vyvážené. Nechala jsem se přemrovit do amatérské taneční soutěže. Na pódiu jsem zapomněla kroky, zamotala se a málem srazila porotu. V tu chvíli trapas, ale dnes smějeme se tomu a s kamarádkou pokaždé, když si na to vzpomeneme. Jednou stačilo, ale stálo to za to. No tak co, Stardance přece budou dávat, tak doufám, že se vám tahle vzpomínka zase vynoří.

0: Psychologové upozorňují, že negativní první zkušenost má na naše další chování výrazný vliv. Mozek si ji ukládá jako varování a příště reaguje opatrněji. Výzkumy z oblasti behaviorní psychologie ukazují, že lidé se často učí nejvíc právě z nepříjemných situací, ty formují naše rozhodování, nastavují hranice a pomáhají vyhodnocovat riziko. Jinými slovy, to, co jsme si řekli naposled, nás ve skutečnosti posouvá dál. Nedělní noční linka Českého rozhlasu poprvé a rozhodně naposled. Volejte právě teď, je to nejvhodnější, 731 800 900, kdo nám to noční povídání otevře. Ať už budete z Prahy, středních Čech, Brna nebo Ostravy, budu moc rád. Tak halo, kdo pak je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady posluchačka Petra.
0: Já vás zdravím, milá Petro, prosím pěkně, stlumit rádio, ať se neslyšíme 384krát a jakmile budete mít rádio vypnuté, tak můžete spustit. Poprvé a rozhodně naposled, tak co jste provedla?
1: To jsem si řekla, když jsem byla na učňáku.
0: Ano.
1: A v prváku hned a poslali mě na halu, kde byly volně slepice i kohouti. A mistrová nám ještě říkala, nesmíte utíkat, je tady suchá podestýlka. Když vás kohout napadne, nebát se ho, odrazit ho, nenakopávat ho, ale on vás nechá být, neutíkat. No, jenom, že mě napadlo nic lepšího, než začít utíkat, že jo? Prach se zadýmil, kohouti se na mě všichni vrhli. Já jsem vrazila do zdi, dveře jsem nenašla. Vylezla jsem ven úplně hotová a řekla jsem poprvé a naposledy, už tam nejdu, ne?
0: Počkejte, a to bylo v rámci nějaké praxe, nebo jak to bylo?
1: Ano, v rámci praxe.
0: A to už se vám podařilo jako potom do budoucna se vyhýbat tady tomu místu?
1: My jsme tam byli náhodou na praxi, pak už jsme jako nejezdili, jsme jeli, tak jsem tam opravdu jenom jako byla jsem potom v klecových chovách, už jsem se tam nedostala ve škole, jo? To bylo v prváku za celé tři roky, jsem se mezi kohouty nedostala, fakt že ne. No a tak nějak jsem to zazdila.
0: Ano.
1: Zapomněla jsem na to a po 12 letech, po 13 vlastně, jsem měla nastoupit do práce na drůbežárnu, ale vzhledem k tomu, že já od malinka jako k té drůbeži, já jsem tam měl kohouty, já jsem se jako takhle nebála, já jsem na dvůr chodila mezi kohouty všechno. Tak nám mě vedoucí řekl, kde mám pozbírat ty vajíčka, všechno a asi 3 dny jsem tam byla úplně v pohodě. Pozbírala jsem ty vajíčka a všechno a 4. den tam se mnou byla jedna paní tam a teď prostě mě napadl kohout a já nevím, prostě já jsem se rozdělala a říkala, stoj, zařvala mě, tak já jsem se zastavila a pomalinky jsem vylezla ven, ona za mnou došla, jsem se úplně třepla, říkám, já už tam nejdu, už mě tam nikdo dostanete. A teď ta paní říká, no, to jsme tady tak před 10 rokama měli jednu učnicu a v ten moment si mě to úplně vybavilo a já říkám, no, tak to už je, teď jsem začala počítat. Říkám, to už je 14 let a to jsem byla já. A ona, vidíš to? Nikdy neříkej nikdy.
0: To je fakt. No a prosím vás, vy bydlíte na vesnici nebo bydlíte ve městě?
1: Teď už bydlím ve městě, teď už bydlím kousek od Brna, ale tenkrát jsem bydlela na vesnici, jo.
0: No, ale to znamená, ale že se čas od času tam ten kohout asi jako zjeví,
1: jo?
0: Někde, ne?
1: Ale jako když se zjeví jeden kohout, mě to nevadí, ale tam jich bylo strašně moc a najednou ten jeden kohout a teď se všichni postavili, teď se rozvíjne tam kolem vás třeba 30 kohoutů. Takže prostě ten šok a tam prostě jo, ale to fakt, já jsem to úplně vytěsnila, ale ta paní mě dostala, jak říká, to jsme tady měli takovou děvčicu, tak

0: před 10 rokama učnicu a ta to řekla taky. A teď já ho jen jsem počítala, koukám na něj, říkám, tak to je 14 let a byla jsem to já.
1: Tak tolik Petra, skoro od Brna, poprvé a skoro naposled, nebo rozhodně naposled, no to nebylo, ale na podruhé se to znovu projevilo a myšlenky také byly, vzpomínky, jo. Zadařilo se. Tak vám přejeme
0: ale
1: krásnou dobrou noc.
0: Ale jsem teda naposledy, jsem utíkala, od té doby už jsem neutíkala, jo.
1: Já bych si v tu danou chvíli představoval hodně kohoutu na víně. Honzíku, to uvaříš, bude se to vařit dlouho, ale bude to výborné. Tak Petro, dobrou noc.
0: Já jsem vždycky nadávala, představovala jsem si, kdo to je, komu chci vynadat, nadávala jsem si, jo, oni už na mě nešli.
1: Děkuju, ať se daří, pěkné sny.
0: Jo, mám taky, nashledanou.
1: Tak přichází čas taky na Pavla, který napsal, a to je teda dost negativní zkušenost, ale poslyšte, až si to poslechnete, ten jeho velmi stručný příběh napsaný, tak budete se mnou souhlasit, že to snad se zadaří i každému. Kamarád, se kterým jsem se znal 30 let, mě požádal o pomoc. Tvrdil, že se dostal do problému a potřebuje rychle půjčit peníze. Neváhal jsem, věřil jsem mu, šlo o 100 tisíc. A slíbil mi je vrátit do půl roku, jenže půl roku se změnilo v rok a pak další rok. Výmluvy, sliby a nakonec úplné ticho. Dnes spolu nemluvíme a já jsem přišel nejen o peníze, ale hlavně o člověka, kterému jsem věřil. Naučilo mě to být opatrnější a nepouštět emoce do finančních rozhodnutí. Souhlas. Skupina Olympic, naši večerní hosté, noční linky.

0: a nenechám. Telefon zvoní, zvedám. Na druhé straně Ludmila, zdravím, pěkný večer.
1: Pěkný večer vám přeji a všem posluchačům.
0: Bylo.
1: Děkuji, já vám řeknu.
0: Děkuju.
1: Co se mě stalo, že už nikdy v životě více. Měla jsem jet do lázní.
0: Ano.
1: A tak jsem šla k holičovi. Nebyla jsem zbalená, měla jsem všechno rozložený. Měla jsem dvě děti, jo. A manžel, že se o ně postará. No a já jsem teda šla od toho holiče a bydlela jsem ve čtyřpatrovým domě a měla jsem tam kamarádku, ta byla dole a já nahoře. A já nevím, co jsme si udělali, že jsme spolu nebyli. A ona zrovna ten den měla narozeniny. A já jsem šla od toho holiče, bylo myslím 6 hodin večer a říkám, no já budu lepší než ona. Koupila jsem mi kytku a zazvonila jsem tam. A ona, je, pojď dál. No tak byli s manželem oba dva doma. A že já tě jdu popřát, abys věděla, že jsou lepší než ty. A tak jsem jí popřála, ona, no to si musíme spolu dát kořálku. Já říkám, a víš, já to nepiju. Ale trošku ti škrabe v krku, říkáš, tak si dej. Tak jedna štampila slivovice.
0: Ano.
1: A pak čtvrtá a už jsem šla domů. A než jsem vyšla ty schody, tak to na mě tak padlo, že prvně jsem otevřela dveře, ze všecko jsem zahodila kabelu, co jsem měla, prvně záchod. Byla jsem tam hodinu.
0: Objímala jste, jo? Objímala jste.
1: Objímala jsem. No já, ale co, když jsem měla ráno jet, ne? Takže a teď já jsem nebyla zbalená vůbec. Takže jsem do 11 hodin jsem strávila na tom záchodě. Potom jsem si zbalila ten kufr. A ráno o 6, v 7 hodin jel vlak, autobus, to Karlovy Vary, Brno Karlovy Vary. Tak jsem si to, vezl mě kamarád a on mě říká, co je ti? Já říkám, nemluv na mě vůbec, na mě nemluv, mě je špatně. A to ti přejde. Tak jsme sedli do autobusu, teda já, a já jsem. První zastávka byla, před Prahou byl nějaký motorest. A já si nemůžu vzpomínat, jak on se jmenoval.
0: Je, vzpomenu si, teď určitě je velká
1: výf... A tam bylo motorest...
0: U rybiček taky by.
1: Ne, to nebylo. To nebylo. Ale to
0: naháč.
1: Bylo jako směr...
0: Naháč.
1: A tak dělá kuchaře můj švagr. Teďka, já jsem se tam doplazila z toho autobusu a vedle mě si jsem ten řidič a říkám si, co musí vedle mě se dá. A ten, já říkám, mě tady prosím vás pan Fiala, tak ho zavolali a on, švagrová, tak jedeš na to? A já říkám, jo, ani se mě nechceli vzít, jak mě je špatně. A právě co? Já tam, ale včera jsem to dala. A on říká, no tak to si musíš spravit teďka, to musíš teď jednu kořáku.
0: Ale takhle se pije, jo. Ty
1: a nalil mě Malibu, že to se ještě nepila. To bylo moderní v té době. To bylo 90.
0: Ano.
1: A, takže já jsem vypila jedno Malibu a řidič, páneboj, já ti na ňu dám pozor.
0: No prosím vás, jako když přijede Pražák na Moravu, tak chápu, že to nezvládne s tím pitím, protože Moraváci pohostiní a tak dále. Ale to není umění, že umění je opít Moraváka v Praze nebo před Prahou, nebo dopít jako vás, teda, ale řeknu vám, to máte teda velkou výdrž, ty lázně dopadly dobře.
1: No tak můžu vám říct, že prvně jsem se ubytovala a říkali mě, a zítra půjdete na krev. Já jsem vlezla do postele a spala jsem celou
0: Jak já vám rozumím, jak já vám rozumím.
1: Jelo tak 12 hodin, takže já jsem vlezla do té postele a spala jsem a spala až do rána.
0: Ano.
1: A od té doby opravdu, když jenom ucítím tu slivovicu, tak bych to nepila. Hmm. A potom jsem Potom myslím, ale za půl roku jsem byla na návštěvě u kamarádky a manžel její přišel a Balin, už dáme si spolu bílou holku. A já jsem nevěděla, co to je. A on přijel se slavicu. Já říkám, Ježišmarja.
0: No Ježišmarja. Teď jde o to, jestli to vydrží.
1: Kolem ani omylem, ne?
0: No, teda, řeknu vám tohle, já jsem měl velmi podobné s Becherovkou a ještě podobněji s Raký, která teda mi neudělala dobře, možná stejně jako vám. No moc děkuju, Ludmilo, zdravím, do Brna, ať se daří.
1: Vám taky.
0: A dobrou noc, ano, krásnou noc, píšu si Ludmila Brno, Slivovice, opila hodinu na toaletě, jeden před lázněmi, pak další Malibu před Prahou. No, hezky se nám to tu rozjíždí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Popojedeme i písničkou. Jakub Smolík, jen blázen žádlí. Poprvé a rozhodně naposled téma nočního vysílání Českého rozhlasu ze studia z Prahy. Zdraví pro dnešní noc Honza Macoun. Ať se vám daří. No a pojď

0: 23:29, tady ve studiu už mám kávu připravenou. No, nebude stačit do 1 hodiny ráno, máme tady noční vysílání, taky noční linku. Dnes na téma, kterého se, myslím, dotkne úplně každý. Určitě jste někdy řekli nebo slyšeli poprvé a rozhodně naposled. Tak mě se vybavuje mnoho ukázek z filmů. Pepiku, tohle bylo naposledy, co ti říkám, si myslí, že se tady s ním muckám ve svém věku. To byla vesničko má středisková, ale nechávám to na vás, je to o vás, vaše příběhy, vaše prožitky, které jsou od srdce a na které vzpomínáte, ať už s libostí nebo nelibostí, tak jsem s nimi 731 800 900. Poprvé bývá lákavé, je v tom zvědavost, touha něco zažít, někdy i tlak okolí, jenže ne každá zkušenost dopadne dobře. Někdy stačí jeden pokus a člověk má jasno. Rozhodně naposled je okamžik, kdy si nastavíme hranice. Řekneme si, co už nechceme, co nám nesedí, co nás stálo víc, než jsme čekali, a právě tyhle momenty nás často naučí víc než všechny úspěchy, protože chyba, nepříjemný zážitek nebo zklamání se do paměti zapíše mnohem silněji než to, co vyšlo. Kdo nám zavolá jako další? Haló, haló, Honza u telefonu, kdo pak tam?
1: No, vítám vás, Vláďa z Kopnice.
0: Zdravím vás, Vláďo, tak ven s tím, co bylo poprvé a rozhodně naposled ve vašem životě?
1: No, tak poprvé, tak jsem se zlíčil na vojně. To jsem byl na vojně v 68.
0: Ano.
1: To kluk dojel z Pěšťan ze zabíjačku, takže z kolegu. No tak litra půl jsme vytáhli silovice.
0: Ano.
1: Ráno jak z toho čel staršina na světnicu, tak jak rychle otevřel, tak rychle vypadl.
0: Tak to bylo...
1: Tyhle jsme pluli samou zelenou vodu, nic víc, ani na jídlo, na nic.
0: Takže píšu no, si slivovice.
1: Jestli jsem byl ve Štramberku někde, někdy v Baště.
0: Ano.
1: A na městě.
0: Povídejte.
1: Tak tam se dobře háže šabla. Gospody.
0: Takhle, betonové květináče u Pražského výstaviště by mohli s mojí Becherovkou také vyprávět, ale to už myslím stačí v tom případě. Tak děkuju. Děkuju, Vladimír, zdravím směr Kopřivnice, ať se daří. A vy další, kdo jste napřímo, zavolejte 731 800 900, budu moc rád, když se to i vám podaří, kdo se pokusíte. Tak halo, halo, kdo pak vy, a prosím vás, bez šavlí, kdo pak je tam?
2: Kde je pan Robert Solomouc?
0: Já vás zdravím, Pavel nebo Robert?
2: Robert.
0: Roberte, povězte mi, poprvé a rozhodně naposled.
2: No, poprvé a naposled jsem udělal takovou kravinu, když mě bylo 10. Byla zamrzlá říčka, já jsem šel přes led, viděl jsem tam stopy a probožil jsem se a skoupal jsem se v ledu. No, bylo to totálně v háji, jako. A přišel jsem domů, no, spíš jsem se dovlikl, protože venku mrzlo, takže jsem byl samé rampou.
0: No.
2: Rodiče, vždycky jsem dostal vylágu, když jsem něco provedl, a tentokrát ne, oni mě odnesli do vany, protože já už jsem nebyl schopen si zestupat ani kalhoty. No, byla to malá hrůza. Pak jsem měl zimnicu a 2 týdny jsem ležel normálně v posteli. Já jsem měl 33 na teploměru, 4 peřiny a furt mě byla zima. Oni říkali, za trest budeš 2 týdny ležet v posteli. Akorát, když jsem potřeboval jít na toaletu, takže nechodit přes zamrzlou vodu, když je v zimě. To už nebudu ani zkoušet, jako to byla malá hrůza prostě. A jinak vás zdravím a
0: děkuju.
2: Všetky pozdravujte.
0: Ano, zdravíme tež. Děkujeme moc, Roberte, dobrou noc. Ať se daří.
2: Všetky pozdravujte. Na shle.
3: Nejsem to.

0: Poprvé a rozhodně naposled, tak já marně přemýšlím v hlavě, kdy já jsem tohleto řekl. Já jsem pro každou špatnost, ale je pravda, že bych asi věděl, o čem bych to mohl říct. A to jsem to ještě neudělal. Takhle bungee jumping, ne, to ani nechci zkoušet. Ale třeba mám tady příspěvky, a to pozor, třeba od France, který píše, to je velmi podobné, nebo podobné ve stejném duchu. Kde to je? Tady. Jako dárek jsem obdržel od mé paní vyhlídkový let balonem nad hrad Bezděs. Při letu se mě pilot otázal, zda v letech tohoto vzdušného plavidla budu ještě někdy pokračovat. Má odpověď byla okamžitá, nesouhlasná na další dotaz ze strany toho vzduchoplavce. Proč? Klidným hlasem jsem prohlásil, balon nemá knipl. Vždyť se vzlétnout nedá a cíl se velmi těžce určuje pilotem samotným. Ten, kdo je zde skutečným šéfem, je vítr, a to já nerad. Když nemohu si svůj cíl a místo přistání zvolit sám, holt jsem soulista, jak v životnosti, tak i v osobním životě. Moc zdravím. A nebo Pavel, krásnou noc přeji všem posluchačům i vám, pane Honzo, jak bývají na kolotočích takové ty klece, kde si stoupnete, opřete se zády o plochu, kde jsou kolem madla, kterých se držíte, a ono se to roztočí a ještě to celý roztočený se točí kolem dokola, takový nějaký klece, nebo vůbec nevím, jak se to jmenuje, tak do toho jsem vlezl jenom jednou a doufám, že naposledy, protože to byla opravdu hrůza. Děkuji moc, přeji všem, Pavel. Ano, tady si teď uvědomuji, že něco podobného, centrifuga na kolotočích, jo, Honzík jednou vyzkoušel a taky mu to neudělalo žaludečně dobře. Teda nevím, jestli za to mohla ta cukrová vata, klobása, popcorn a zase cukrová vata. Řeknu vám, jako buďme rádi, že tam byla odstředivá síla teda, jo, protože jinak by to letělo různými směry.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zavolejte klidně teď hned 731 800 900 dnes v noční lince z Prahy s Honzou Macounem na téma poprvé a rozhodně naposled. I když se to třeba nedodrží, to už tady mám takové poznámky, tak zkusím vás. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer, tady Magdalena.
0: Tak Magdaleno, zdravím i vás, hezkou neděli, teplý to večer jarní, povězte poprvé a rozhodně naposled. Co jste vyzkoušela? A nebo někdo vyzkoušel, aby mi to tak jako zkusíte reprodukovat.
2: Ono už to bylo dávno, opět alkohol. Když jsem měla po prvním semestru na pedagogické fakultě, tak my jsme byli parta šesti tělocvikářek. Měli jsme aprobaci čeština tělocvik. A chtěli jsme oslavit konec prvního semestru. A protože jsme nebyli finančně na tom dobře, tak se koupilo, nějaký to byl jablečňák.
0: Ježišmarja. No.
2: A to nás, to jsme na to byli čtyři, na to lahe, to byla litrová lahe. A já jsem, oslavovali jsme to na kolejích a já jsem tam zůstala spát. A když jsme zalehli, se mnou se to začalo točit a řekla jsem, a už nikdy.
0: Počkejte, jako už já nikdy jablečňáku nebo obecně alkoholu?
2: Obecně alkohol, pak se mi to stalo ještě jednou na nějakým křípitku na rautu a to opět se mnou točila postel, ne centrifuga, ale postel.
0: No.
2: A pokud jsem se dostala na nějaký takovouhle akci, co se týče recepcí nebo rautu, tak přípitek, ale jako jenom usrknout. A další, poprvé a naposled, byl porod, kde jsem rodila 17 hodin. Sice se mě narodila krásná dcera, ono už je to taky hodně dlouho.
0: Ano.
2: Ale v té době jsem řekla, a je to naposled.
0: Jo, tak. Teda, jako tak přece.
2: Máte jedna, jenom, ale
0: A to vy neříkejte vlastně, je pravda, že teď se vybavuju, že máma mi vyprávěla o tom, že když byla sestra starší, já jí říkám, mám mentálně znevýhodněná sestra, i když ji miluju, tak je pravda, že máma říkala, že tenkrát s ní byla na takzvané hekačce, což si odvodím, co to asi bylo, a že ten porod trval skoro 20 hodin, ale že se mnou to bylo lup a byl jsem venku.
2: No, vidíte to. Jaký jsem byl šikovnej.
0: Já jsem byl šikovnej, to spíš byla máma, a tím jsem chtěl říct, že možná, že ten váš druhý porod by mohl být podstatně rychlejší.
2: To bylo štěstí, že mě kolegyně ze sportu, které už měly děti, tak mě říkali, hele, my sportovkyně, my máme dobrý porody, nebo. Jo. A kdyby mě řekli, že máme blbý porody, tak jsem se ani neotěhotněla.
0: Magdaleno, děkuju moc. Zdravím do Hradce, pěkné sny a příště naslyšenou.
2: Já taky a přeju krásné dobré ráno.
0: Děkuju.
2: S panem moderátorem Macíkem.
0: Jo, těším se. Ať se daří. Ne?

0: Poprvé a rozhodně naposled, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Teď nasedáme na cyklon, to je horská dráha. Kdo si ji pamatujete z Juldy Fuldy, tak cestovala i po republice poměrně nedávno. Tak už jsme nahoře, jo? Záměrně to pouštím do vysílání, protože tak nějak se to podobá tomu, co zažila Marta z Prahy 6. Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane Honzo. V roce 69 pořádal náš podnik zájezd do Vídně. Šla jsem s kolegama do Prátoru a oni mě vzali na horskou dráhu. Myslela jsem, že je to moje poslední chvilka v životě. Kolegové na ní šli znovu, ale já jsem si řekla nikdy více. Totéž si říkám, když musím použít služeb České pošty. I vy jedna. Ten poslední, kdo za to může, je ta paní za tou přepážkou. Děkuji vám, pane Macoune, za krásné pořady, které jsou jako pohlazení po duši. Marta Praha 6, Marto i já děkuju za napsání, vážím si toho a jsem rád, že posloucháte i vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, mé mateřské stanice. A Michal ten napsal Mača. Tenhle japonský zázrak usrkávají kosmopolitní dámičky, uvědomělé studentky, psychologie a jiné oběti moderních trendů. Musí to být super mega cool drink, tahle mača, říkám si posměšně. Můj první log A. Hned mě napadá, že to snad vytáhli z těch nejhlubších vrstev prehistorických žabích výkalů na dně japonských močálů. Znovu bych se něčeho takového nenapil, snad pokud by mi za to slíbili noc s půvabnou Japonkou. Ideálně takovou, která umí připravovat maču. Takže mača ne, myslím to jako obměnu japonského přátelského rozloučení. Mača ne, což znamená tak naviděnou. Michale, to si musím skopírovat, protože znám takových lidí, kteří se tak pobláznili do mači, že určitě je to taky pobaví.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase někdo z vás na telefonu. Kdo to bude? 731 800 900. Nejvhodnější okamžik zavolat právě teď do studia Českého rozhlasu. No a říct si poprvé a rozhodně naposled, kdy to bylo, při jaké příležitosti a že si to pamatujete až do dnešního dne. No, co jste si vyzkoušeli a už jste si řekli, že tohle už zkrátka, ne, už nikdy více. Jenom to vidím a už ten žaludek jde nahoru, ale to ještě neznamená, že se to týká alkoholu. I když alkohol jako metla lidstva, zatím myslím, že to vede. Když se podívám do svých poznámek, tak Petra bála se kohoutů z dob studií, Ludmila Slivovice opila hodinu na toaletě den před lázněmi, Vladimír Slivovice, moc Slivovice, Robert chodit přes zamrzlý rybník, propadl se a Magdalena Jablečňák, moc opila plus porod 17 hodin. Já si to všechno znamenám, to abyste neřekli, že nedávám pozor. To teda sakra dávám. Tak kdo další bude? Kdo zavolá, kdo bude poslední před půlnocí?

0: Svazek a Modrá zem v rámci vysílání Českého rozhlasu a Noční linky. Volá Natálie jako další. Zdravím vás. Halo, halo. Jste na druhé straně, slyšíme se.
1: Ano, ano, dobrý den.
0: Zdravím, pěkný večer, pěknou noc. Jak se vám daří? Váš hlas neznám. Voláte poprvé?
1: Ano, ano, volám poprvé.
0: Natálie, tak povězte, já vím jenom, že jste z Ústí, už to nebudu lokalizovat víc, ale to dnešní noční téma poprvé a rozhodně naposled, tak co k němu?
1: No, tak já jsem si ve svých 8 letech obrousila zuby, protože jsem chtěla vypadat jak upír.
0: Jako opravdu, a jak se vám to jako podařilo, jako pilník jste vzala, nebo?
1: No, ano, pilníkem. Přesně tak.
0: A to byla jako mladistvá nerozvážnost, nebo v čem jste to letěla, v jakých filmech?
1: Myslím, že to byly zrovna Monster High, takový...
0: Jo, vím, rozumím.
1: Taková kreslená to tak. Já jsem si prostě asi v kolik? Ve 3 ráno jsem si prostě řekla, že si obrousím zuby a...
0: Monster High. Já jako
1: dělala,
0: milující strejda, milující strejda dvou holek, tak vlastně vím, co je Monster High. Taky znám období Hello Kitty, což bylo ještě možná horší než Monster High, ale že to dotáhnete do takhle jako dokonalosti, to bych nečekal. Mimochodem, co na to okolí?
1: No, tak...
0: Nebo dobře, tak bylo, když to přeskočím, okolí. Dostala jste na budku od rodičů.
1: Ano, velice.
0: Pardon. No, ale tak zase je to jako dobrá průprava do filmu nebo divadla, bych to tak viděl. Sice teda jako je to takový úzkoprofilový zrovna obor, ve kterém byste se mohla nacházet. Ale co potom dál? Jak se to napravilo? Nebo dalo se s tím něco dělat? Nebo jste doteď upír? Natálie, halo. A už ji neslyším. Taková škoda. No, nevadí, příště, ale děkuju, to zásadní jsme měli, já si to tady znamenám, Natálie, upilovala si zuby, zatím dobrý. Tak, slyšíme se? Ano, slyšíme se, jste tam pořád?
1: Ano, slyšíme se, ano, jsem,
0: je,
1: pardon.
0: Tak to jsem rád, ale povězte, Natálie, ještě to jsem se doptával, co s těma zubama dál, jak se to řešilo, nebo to jste pořád v upířím stavu? Ne, zase nám to vypadlo. Tak nevadí, příště, ale jako poprvé a naposled fakt dobrý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A ještě někoho stihneme, možná velmi stručně, máme za chvilku půlnoc, tak uvidíme, uslyšíme. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
3: No, zdravím, tady vaše věrná posluchačka Marcela.
0: Marcelo, zdravím vás, už se vás znamenám. No. A co si k vám poznamenám?
3: No, takovou trapnou situaci. Poprvý a naposled.
0: Ano.
3: Mě kamarádky a sestry přemluvili a jdu na centrifugu. A nesnáším tyhle ty... Tyhle kolotoče. Mně se potom dělá blbě.
0: No, mně se potom nedělá jenom blbě a já to udělám klidně i potom.
3: A tak oni mě tak nějak přemluvili, já jsem si koupila u jednoho stánku v Ústí na Torlici žvejkačku nebo lízátko, aby mi bylo trošku lépe. Tak dlouho mě to tak trvalo, že sice jsem to zvládla, ano. Ale už jsem chtěla jakoby vystoupit, ale ona ta centrifuga šla pak jakoby pospátku, to mě neudělalo už vůbec dobře. No a já jsem přemlouvala toho kolotočáře, že bych potřeba vystoupit, že budu zvracen a on to neudělal, tak jsem ho...
0: No takže to asi tak jako dobré, no dobré. Tak
3: no
0: to...
3: závěru jsem ho pozvracela, no ale...
0: Ježíš Honzo, co jsi to vybral dneska za téma, buď jsme tady opilí, anebo zvracíme, no, tak se to stane.
3: Ale kdyby mě, jakoby, že, když, než to šlo dozadu a já vystoupila, tak se nic nestane,
0: no,
3: ale tím, že...
0: Bohužel.
3: No, ale ne, omlouvám se, ale nepozvracal jsem jenom jeho.
0: Marcelo, děkuju, podrobnosti příště, dobrou noc.
3: Vám taky. Dobrou noc.
0: Bude půlnoc. Pěkná.

0: Ano, Love is in the air, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a dneska nám to vychází krásně, přesně, rovnou na půlnoc, tak vítáme nový den a vlastně i nový týden.
1: Noční linka.
0: Dneska je pondělí 4. května 2026, 19. týden tohoto roku. Načínáme ho ve společnosti Českého rozhlasu Noční linky z Prahy s Honzou Macounem a tématem poprvé a rozhodně naposled. Zdravím všechny dnešní oslavence a že neznám ani jednoho květoslava, ale je jich docela dost, něco přes 2 500. Jeden květoslav připadá na 4170 obyvatel, průměrně jim je 60 a nejčastěji bydlí na Moravě. A úplně ze všeho nejvíc v Litovli a nejbližším okolí. A podle příjmenáře slaví Štěpánkovi. Vás je něco přes 6,5 tisíce a jste tak rozeseti hezky po republice, ale řekl bych, že asi nejvíc vás bydlí na Vysočině.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další? Kdo zavolá, kdo napíše? Nebojte se. Klidně se osmělte, i když to bude třeba poprvé. Volejte právě teď.

0: Podepsali jste něco, co jste neměli? Šli jste do práce, ze které jste chtěli utéct po prvním dni? Jeli jste na dovolenou, která byla spíš za trest? A nebo zkusili jste vztah, který vás semlel? Půjčili jste peníze, že už jste nikdy neviděli? A co vás přesvědčilo, že tohle opravdu stačilo jednou? Nedělní noční linka z Prahy a téma jedené je jasné a týká se každého z nás, protože hoďme kamenem, kdo nikdy v životě neřekl, tak tohle bylo poprvé a rozhodně naposled.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, Honza, kdo pak je na úvod další hodiny? Ano, zdravím vás. Aleno, povězte, tak kdy jste si řekla naposled, poprvé a naposled.
2: Poprvé a naposled. Já strašně ráda mám hory a už je to teda asi
0: Ano, vypnout, ať nás to neruší. Tak.
2: Jeli jsme na zájezd, měli jsme každý rok, jsme na podzim jezdívali do Tater a jednou do Roháčů, Tatry Roháče. A já jsme vylezli Ostrý Roháč. A já jsem si říkala, už v životě bych tam se nevrátila, protože tam je takový, já nevím, jestli to tam někdo zná, tam je takovej traver, že musíte přelíst vlastně ten vrchol toho Ostrýho Roháče. Strašně krásný, ale prostě jsem si říkala, už v životě mě nikdo nedostane na takové. Já jsem si myslela, jako když člověk vyleze na Mount Everest, takovej pocit hrůzy, jo. Takže jako jiný vrcholí to bylo, prostě nedalo se přirovnat proti tomu Ostrýmu Roháči, aspoň podle mě. Takže jako hory miluju, ale už mi je hodně let, už bych si to nemohla dovolit, jo.
0: Ale no, jak já s váma souhlasím, já do Roháčů nebo na Roháče jezdím každý rok. A tohle bych nedal teda, to bych nedal, to jste teda jako tady tleská.
2: Já jsem taky nevěděla, o co jde, jo. Jsme přišli pod ten vrchol, jo, a věděla jsem, že se musíme dostat na druhou stranu. Takže to přelezlo se to, ale říkám, už nikdy více.
0: A tam nejsou, co si pamatuju, nejsou tam ani lana?
2: No, byly tam takový, já nevím, ono už to je 25 roku, ale byly tam takový jako uchytní, tam byly.
0: Jo, ale vysloveně, jestli se já dobře pamatuji, tak já jsem tam nešel z toho důvodu, že se mi to zdálo i na dálku tak nebezpečný, že jsem se na to vykašlal. No. Ale jinak tam jezdím každý rok.
2: Byli tam takový, jako dalo se přidržet, jo, to se dalo tam, ten takovej úsek se muselo jako člověk přidržet a to tam byly takový lana, jo, to jo. Jako ale prostě, když jsme přišli pod to, tak když jsem to viděla, že se to musí prostě přelíst, jinak se už potom nedá buď to se vracet. Roháči jsou strašně špatný na vracení, že jo?
0: Ano.
2: Tam musíte právě přejít buď to tak, nebo tak, jo. To přeční sedlo a polský hřeben a to prostě není problém, ale tyhle Ostrý Roháč, tak jsem si říkala už v životě. Už bych se ani teď už v životě tam nedostala, jo, protože bych to zdravotně nezvládla. Ale už nikdy více teda bych to jako nepřelezla.
0: Věřte tomu, že až pojedu v příštím roce v lednu do Zuberce na Roháče, tak si na vás vzpomenu velmi, velmi, protože
2: je to nádherný, jo, ale prostě je to trochu odvazeno.
0: No, ale tak dala to, tak děkuju.
2: Dala to, ale už jo, my se ještě jednou dostat do Tater, ale už ze zdravotních důvodů bych to nezvládla.
0: Jako Tatry fajn. Řeknu vám, Tatry fajn, tyhle kopečky, ty já mám rád.
2: Nádhera.
0: A je jedno,
2: to
0: jestli je zima nebo léto.
2: Já to závidím, vyloženě závidím to tři.
0: Tak moc děkujeme taky.

0: proč. Noční linka, tady Honza Macoun, téma poprvé a rozhodně naposled. Kdo nám volá teď? Zdravím vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím.
0: Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Už to vypínám rádio. Tak, tady Božena z Hradce.
0: Ano, Boženo, ano, povídejte.
1: Já bych vám chtěla říct, jak já jsem prostě jednou, já jsem jezdila takhle jako závoznice s manželem. Měli jsme V3 a přijeli jsme na podnik a manžel šel do kanceláře, protože měli jsme nějakou delší cestu a museli jsme na to vytěžovací středisko, kde museli se vozit prostě jednu cestu, aby jsme nejeli s prázdným, tak byly požadavky a to. A já jsem zůstala u toho nákladáku a teď přišli chlapi z dopravy a říkali mě, popojeď s tím, my se sem nemůže nijak dostat. Já jsem se nechala přemluvit a do toho nákladáku jsem vlezla a tak jsem normálně nastartovala, zařadila jedničku, jenže přede mnou byla hromada železného šrotu. A já jsem popojížděla a když jsem byla před tou hromadou, tak jsem prostě nějak spanikařila a místo brzdy, tak jsem smáčkla spojku. Jenže se mě to, prostě pak mi to došlo, že musím smáčknout prostě brzdu a já jsem do té hromady jako najela a ohnula jsem poznávací značku. No, manžel, když přišel, tak mě říká, ty se taky necháš na všechno nahecovat. A já jsem už prostě si říkala, že už v životě za ten volant nevlezu. Přijeli jsme domů, manžel to prostě vyklepával, že o tu značku a syn jezdil s Tatrou a přišel a říká, no, to mamka, že jo? No, manžel říkal, jo, to by, že jo. No a on mě začal hecovat a já mu říkám, ty, když se ti v životě nestane nic, jenže bohneš značku, tak budeš moc bejčka.

0: krásnej. No, tak týmto takhle skončilo a už jsem nikdy za volant nevlezla.
1: No, děkuji pěkně. Taky milé povídání, trochu mi to připomíná. Vesničko má Středisková. Koukala jsem, že si tomu Pražákovi na Čech dal sloupek.
0: Otíkem, že jo?
1: No, jasně. No, hold stane se, no, člověk není vše uměl. Děkuji, Boženko, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A můžete volat i dál 731 800 900. Další příspěvky tady mám třeba od Františka. Dobrý večer. Když mě bylo tak 9 roku a bratrovi 6, tak jsme se svezli na řetězovém kolotoči. Od té doby už nikdy. Na vojně jsem přeplaval za Mělníkem Labe a to v noci pod mě jako neplavec, raději už nikdy. Taky jsem spadl z lešení. Následky byly otřes mozku, 3 zlomená žebra a to nejhorší 3x nalomená páteř. No co k tomu říct, už nikdy. Posluchačka tak anonymně píše. Tak jsem poprvé a rozhodně naposled oholila své ochlupení. Při růstu to svědělo tak, že už nikdy více. To vám, milá posluchačku, řeknu, že to je ještě dobré, ale když to ještě zaroste, jo, tak to je teda, ne když naroste, ale zaroste ještě ten chlupek, bolest největší. Jana, dobrý večer, pane Honzo. Já jsem teď nedávno poprvé okusila strach z vážné nemoci. Když jsem čekala na výsledek ultrazvuku mého prsu, naštěstí to dobře dopadlo, takže doufám, že to bylo poprvé a naposledy. A Bedřich, no katastrofa největší, to je jasné, tady to píše. No mě vyděsilo, jak jsem objednanou pizzu měl úplně spálenou, no to byla katastrofa. No a příspěvek od Michaly, ten si nechám na potom. Čas pro písničku, během které zase můžete volat. Spojte se s Prahou, tady je Věra Martinová a Honza Macon za chvíli.

0: Poprvé a rozhodně naposled. Většina těch naposled momentů vzniká ze dvou věcí. Tlak okolí a rychlé rozhodnutí bez času na rozmyšlenou a paradoxně lidi těch zkušeností nelitují úplně, spíš říkají, že jim nastavili jisté hranice. Tak zkusme i vy, 731 800 900, kdo nám zavoláte na tohle téma poprvé a rozhodně naposled. Haló, haló, zdravím vás.
1: Dobré ráno, Luboš.
0: Ano, Luboši, zdravím. To je Luboš ze Slovenska, tuším, že jo? Lubo.
1: Já bych navázal na ty alkoholické mejdany.
0: Ano.
1: Co tu máte dneska,
0: ano,
1: jako
0: vede
1: hlavní
0: to.
1: Téma.
0: A, vede.
1: A na tu paní, co nabourala s tím autem, tak já jsem měl něco podobného s nákladňákem, ale to bylo, když jsem měl 15 roků, tak jsem potřeboval, já jsem byl bez rodičů a tak, a tak jsem potřeboval brigádu a nějaký peníze, aby si mohl koupit oblečení do učení, tak jsem se přihlásil do sodovkáren Tábor a dali mě tam dělat závozníka k pánovi staršímu nákladní auto Garant a vždycky jsme nafasovali to byly malinovky jenom a sodovky.
0: No.
1: A rozváželi jsme to po restauraci a sudy ještě tam byly limonádové, hliníkové a tak jsme to rozváželi po kasánách, po restauracích a zajímavý bylo v té době, to bylo někdy v 68. A zajímavý bylo, že jsme za celou dobu, jsem tam byl měsíc a jsme nepotkali policajta. A ten kolega můj si dal všade, my jsme dostali v každé restauraci pohoštění, nějakou svačinu a on si dal pivo a já limonádu. No a když už jsme byli tak v 8. restauraci, on už měl 8 piv a už jsem musel jezdit já, on prostě mi řekl zacouvej a jako takový lehký, ne po městě, ale takový ty lehký couvačky a tohle. Tak to začalo, že jsem zboural nejdřív plot, pak jsem strhnul vokapovou rýnu a nakonec on zapomněl, byli jsme na Harachovce u Lužnice.
0: Ano.
1: A on zapomněl zabrzdit, nechal tam jenom rychlost. A už šel si zase dát další pivo a to bylo zacouvané na kopci hore a to auto se rozjelo a začalo takovým cukáním jet a hned kousek byla Lužnice, vypadalo to, že by to skončilo v Lužnici, tak já jsem skočil z toho betonového nájezdu, utíkal jsem za autem, otevřel, skočil jsem tam a zabrzdil jsem to. No a on ještě se chválil, seděl tam na pivě, říkal, to mám závozníka, to?
0: No.
1: A tak na souvej zpátky mi říká. No, já jsem do takého kopce souvat neuměl, takže jsem to zkoušel, ale drcnul jsem tam do toho. No, nakonec se to podařilo. No, ale měli jsme každý den takový problémy, když už to bylo to 8. pivo, tak třeba vyjížděli jsme z kasáren a otevřela se sajtna polovička limonád a s basama vyletěla na cestu. Tak takový veselý to byl, no. Tenkrát, že policajti nikde a mohl jsem jezdit a já. A i když teda to dopadlo vždycky nějaký plot zbouraný nebo rýna to odnesla okaz, jako, tak veselé vzpomínky na to.
0: No,
1: a
0: milé,
1: já jsem spoustu peněz. 2500 jsem dostal tenkrát, to byly příhodný peníze.
0: Mm. No tak nebyl jste otík, to vás cení, chválí, aspoň jste Pražákovi nenačechral sloupek. Děkuju, dobrou noc.
1: Taky, mějte se, dobrou noc.
2: Dobrý den, začínáme rychlý spojné. Vážení, vážení, na ně směřují vzhůru. Na první dobu smažíte, přetočíte druhou.
3: Nohy si zmil?
2: Na druhou dobu vidíte pažení.
3: To já poznám. Hned se s tebou jinak jde.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo volá jako další? Ještě máme chvíli času. Halo, halo, Honza. Kdo pak je na druhé straně? Jste ve vysílání, kdo pak tam?
5: Ano, ano, tady je Soňa.
0: Milá Soňo, zdravím vás, odkud nám voláte?
5: Já vás Schodová, v Karlových Varů.
0: Ano, máte se dobře.
5: Mám se dobře. Je mi 86 let.
0: Ano.
5: Mám se dobře, ale ještě když žil manžel, tak on si občas zašel na pivo.
0: Ano.
5: Zašel si na pivo, přišel domů, svíknul se, šel spát a já jsem ještě seděla u televize a za chvíli slyším, že někdo chce odemíkat a jít z baráku. Tak jdu do té chodby, podívám se. On byl, jak když ho pán Bůh stvořil a začal nadávat, proč mu neotevřu, když chce jít do práce.
0: Až tak?
5: Až tak začal. A já říkám, pane Bože, že já jsem to tenkrát ho nepustila. Dala mu tašku do ruky a mohla jsem ho pustit. Ať si jde.
0: To by nedopadlo dobře. A vás by to pak mrzelo.
5: Ale ono by se několik lidí aspoň zasmálo.
0: To je taky pravda, taky pravda. Cizí neštěstí vždycky nejvíc potěší.
5: No právě.
0: Soňo, děkuju moc. Dobrou noc vám přeju.
5: Já vám taky. Dobrou noc.

0: S vámi noční linka, nedělní, i když už máme pondělí, 4.5. Co jste zkusili jen jednou a už nikdy víc? Noční linka s tématem poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další, volejte 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo můžete psát i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A volá nám kdo jako další? Honza.
1: Dobrý ráno, tady je Radek.
0: Ano, Radku, tak povídejte, čekám, jsem jedno velké ucho.
1: No, to je hezký, ale já jsem zatím takovou krásnou věc. Ono to bylo takhle z jara a strávil jsem půl hodinky v chlaďáku velkým.
0: Ještě jednou, a půl hodinky v chlaďáku?
1: Půl hodinky ve velkým chlaďáku.
0: Ano, ano, ano. Dobře.
1: Byl jsem u kamarádky, dali jsme si kávičku a pak tam přišel jeden člověk, kterýho jsme nepotřebovali zrovna.
0: Rušič a takzvaný. Tak
1: se, no jo, prudič. A no byl to manžel kamarádky.
0: Dobře.
1: No a tak jsem hod na chvilku, říkal jsem si na chvilku do chlaďáku. A ono z toho bylo půl hodinky a řeknu vám, že teďka už vím, že to bylo asi naposled. Že kamarádka je hodná a už mě tam nezauře.
0: Já bych byl holčičkou 14 dnů, jenom to slyším, je mi z vás zima teda.
1: To věřím, ale tak víte co, pohoda.
0: Dobře. Tak děkuju i vám, poprvé a naposled do chlaďáku s Radkem a spol. Naschledanou. Dobrou noc. 731 800 900, no. A proč ne? Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Mám hezkou příhodu.
0: Ano, tak ven s tím, ještě se nám představte, prosím, pěkně.
2: Zhasnu rádio, ano.
0: Ano. Zhasnu to.
2: Tak, představte si. Já dojížděl jsem do Ústí Teplic.
0: Ano.
2: A slavil se tam v práci nějaký narozeniny. Já jsem toho dost vypil a dojel jsem si ustít hrtenic, mazal jsem do garáže, měl jsem odpoledne trénink, hrál jsem volejbal závodně, hodil jsem trošku do auta, ani jsem si neuvědomil, že jsem něco pil, v tom vlaku se to ve mně nějak vypadilo, až na řešiště jsem zjistil, když mi nahrávač nahrál.
0: Ano.
2: A já jsem se netrefil do balonu. Tak on mi říká, ty vole, ty jsi dneska nějaký burlavej. To jsem si to uvědomil. Nechal jsem to auto na hřišti samozřejmě. Šel jsem tomu pěčky a přišel jsem si burlavej druhý den. Ale kdyby mě chytli, já byl úplně, no, já jsem si připravil naprosto střízlivej. Vůbec mi to nedocvaklo, že mě chytli na tom průšvi.
0: No řekněte, kolik že jste toho vypil?
2: Dobře, půl fačku vína. To,
0: brnkačka, no, by řekla, kde jaká žena.
2: Ne, protože já jsem sportoval,
0: jo, tak.
2: Takže na mě to nemělo nějaký účinek.
0: Takže,
2: no, kdyby mě chytli, no, tak jsem přišel o papír.
0: Tak píšu si, no, Milan, alkohol, půl flašky vína a stačilo, dobře.
2: A to je, prosím, to se psal rok, mě 87. A tenkrát to bylo 70, ani ne, 70. roce. Jo, takže to je 27 let asi.
0: No, tak hezké. 50 let, tak. Evidentně to ve vás zůstalo teda, že se na to vzpomenete.
2: Ale chci říct, že od té doby jsem v životě nevypil ani deci. Když jsem měl někam věc, tak to už jsem v životě. To mě tak poučilo.
0: Tak tleskáme, že jste to vydržel teda.
2: Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pro to, aby se stal doživotním abstinentem, teda myslím alkoholem, no to se otřel jenom o půl flašky vína. To byla nějaká mělnická svíce v akci určitě.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A čekám další. Hned, co odpije, je Ivona Přenosilová.

0: Poprvé a rozhodně naposled, tak jen houšť, ještě máme nějakých 25 minut na povídání. 731 800 900, kdo nám volá teď?
1: Dobrý večer. Pardon. Všechny zdravím, všechny. Konečně jsem ráda, že jsem se dovolala, ale co za to vy nemůžete. Já vám chci říct. No jistě, pane Honzo, jsem tak šťastná, protože jsem tento pořad, váš pořad poslouchat, to je show, jo? To se nedá vůbec jinak vyjádřit slovy. No chci říct, byli v Velikonoce, ale před 60 rokama. Kluci malí a manžel šel s nima na pomlásku. A já jsem jim říkala, prosím tě, ať všechno dobře dopadne. Myslela jsem tím, že se třeba tam něco napije, nebo tak, ať to nikdy nijak nedělal. No ale nic on se vracel. Ale sousedka naproti, všichni jsme se tady dobře znali, byli jsme mladí, tak prostě mě říká, co děláš, jako tak nějak. Já říkám, no nic, nebo ti dám tady prach, pojď dovnitř ke mně. No tak jsem šla. No ale za nějakou dobu zvoní moje maminka, ještě se dobydlela, zazvoní a říká, tady vedle dva sousedí z vedlejšího domu, všichni jsme se znali, všichni jsme byli mladí, no zkrátka přišli za náma. No a tam to začalo. A já jsem nechtěla teda jaksi vidět, že posluchu, tak jsem se honem letěla ještě do bytu, protože to bylo jako přes chodbu, a tam jsem vzala za sklenku, a manžel mi říkal, kdyby náhodou, on to úplně tušil, kdyby náhodou to chtěl někdo to, tak já bych to brala s sebou jako nějaký alkohol. Já říkám, a proč? Já vůbec nevím o ničem. Nicméně, co se stalo. No zkrátka, už ten alkohol jsem u sebe měla, ti přišli a tohle, šmiklu smíci. No a teď co bylo? No prostě Láďa, to byl jeden, říká, tak na zdraví nalej a tohle. A to já říkám, ale já to nepiju. A to bylo ostré hodně, já říkám, já to ne, ale bý, to je dobré, takže já tak trošičku, no pokud se za ještě trošičku, ježišmarja, já bych tak chvilku, já říkám, Láďo, já už nebudu, ne, to musíš, zkus to, no, tak říká, ale to se nedá pít, nalej mi ještě, no, tak prostě se tak stalo, no nicméně, já jsem měla tak chvilku jazyk tvrdý jazyk, ale to nebylo všechno, za chvilku. Určitou přišel můj muž asi domů a babička říká, teď už otevřeli dveře a teď jako já v takovém stavu. Prostě nohy tvrdé, jazyk tvrdý, no a nic, co bylo dál. Říká, tak co tady je? Ježišmarja, teď jenom si přišel nějaký povyk a teď jsem přišla domů, teda přes chodbu jenom, ani nevím, jak jsem přišla přes tu chodbu a teď mě se točila hlava jako na silném kolotoči. A ten starší chlapec, co měl 12 roku, já říkám, venoušku, prosím tě, dej mi obklad na hlavu. No tak mi dával obklad na kapesník, že studenou vodou. No a to jsou moje vzpomínky, které už dneska tady ti sousedi už jsou mrtví, ale já ještě žiju a jsem si na to vzpomněla. Prostě to byly naše velikonoce.
0: Alkoholové velikonoce tady v podání váš, teda no milé, a pijete od té doby, nebo jste už se ani nedotkla alkoholu?
1: A kde pak? Já můžu mít alkohol, nevím, kolik, já se toho nevšimnu, nevezmu nic, mě to proti. Co mám ráda, tak mám ráda a jer koně. To je všechno.
0: Jo.
1: Ale ostatní absolutně. No a prostě já jsem se k tomu tak dostala, že ten Láďa, tady ten soused, byl prostě, no, zkus, to se nedá pít, no zkus. Tak já jsem říkala, že se to nedá pít, tak zase jsem usmrkla a tím se to vzniklo, no. Že jsem měla jazyk tvrdý. No. To prostě se tak stalo. To prostě, a to jsem vám chtěla říct. A konečně jsem byla ráda, že se mohla jsem tuhle mojí tedy jako takovou povídku říct.
0: No já děkuju, i když je to x let zpátky, pamatujete si to evidentně velmi přesně, no tak vám za to děkuju.
1: Já vám řeknu, kolik je mi roku, pane Honzo, mě je 84, 80, já už jsem prababička a já si tady toto jak dneska pamatuju všechno. Děkuju, nezdržuju a mějte se jestli.
0: Taky.
1: Nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou. No je pravda, že když člověk ochutná toho alkoholu a normálně nepije, víte, jak to bylo v slunce seno?
2: Inženýr Koeza. Svět mě, Svědku. Fájenko náš. No co máme s tomu, to mám radost.
3: Ne, no, to a
0: ještě tady mám i další příspěvky, tak teď je něco čteného, co dorazilo přes webový formulář třeba, ano, tady Michaela. Dobrý večer, já jsem to jednou velmi takzvaně přepískla s požíváním alkoholu. Tento příběh se udál v roce 1969. Já jsem tehdy začala studovat na vysoké škole, přestěhovala jsem se do Brna, kde jsem se seznámila se studentem. Ten byl o 5 let starší než já. To píše Michaela. Pozval mě tehdy do vyhlášené vinárny M-klub na Petrově. Po večeři jsme začali popíjet tvrdý alkohol, který jsem předtím nikdy v životě nepila. Chtěla jsem udělat dojem, že jsem světem protřela osoba. No, dopadlo to špatně. Domů za jeho doprovodu jsem došla celkem v pořádku, ale po ulehnutí do postele se mi udělalo velmi špatně a ráno ještě hůř. Byla to asi otrava alkoholem, nebyla jsem schopná cokoliv pozřít. Jeho maminka tehdy pracovala jako magistra farmacie v jedné lékárně ve středu města. Můj milý usoudil, že bude nejlépe, když mě své matce představím, vysvětlí, co se stalo a že mám určitě pomůže. Dodnes nezapomenu na její zkoumavý pohled přes stáru, kdy si asi říkala, jakého exota si její syn vyhlédl. Opravdu mi však pomohla. S oním hochem jsem pak chodila 2 roky a před jeho matkou jsem se nikdy necítila dobře. A věřte mi, že tato skutečnost měla celoživotní vliv na můj vztah k alkoholu. Nemám jej ráda, ten tvrdý alkohol už vůbec. Tak dobrou noc z Brna přeje Michaela.
4: Noční

0: Lamont, Radůza a Vaby Daněk. Posloucháte Český rozhlas a Noční linku. Poprvé a rozhodně naposled, tak co čemu vévodí, tady mám takovou menší statistiku, co jsem si udělal z toho, co jste napsali, nebo z toho, co jste zavolali. Tak asi s největší pravděpodobností, když vemu tak horní pětku, špatně vybraná práce, taky toxický partnerský vztah, dalo by se to tak nazvat. Mám tady i nějakou dovolenou, ale rozhodně peníze, půjčení peněz známému a vůbec nejvíc přehnané pití alkoholu. Blackout zkušenost. A že jich bylo. No děkuju pěkně.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: No, tady je posluchačka z Hradce Králové.
0: A křesní jméno jenom vaše, jestli můžu poprosit.
2: Irena.
0: Irena, píšu si, Irena. Abych vás neoslovil třeba Karle nebo něco podobného.
2: No.
0: Irena, pověste.
2: Jenom takovou příhodu. Když mě bylo 13 roku, tak jsme jeli se školou na lyžařský výcvik a měli jsme tam závody. A já jsem si tam zlomila nohu. Bylo to 13. v pátek zrovna a zlomila jsem si nohu. Dostala jsem sádru až nahoru a když jsem měla sádru 6 týdnů na noze, tak pak mě sádru sundali. A já jsem si myslela, že když mě sundají sádru, že budu chodit jak krybička, že jo? Jenomže se nestalo tak.
0: Mm-hmm.
2: Já jsem nemohla nohu vůbec v koleně vohnout a maminka vždycky mě říkala, počkej, ty budeš chodit do tanečních, bude z tebe mrzák, nebudeš chodit, koukej s tou nohou něco dělat, jenomže před těma rokama, protože dneska už mě je 80 a to mě bylo 13, tak žádný takový nějaký ty rehabilitace ještě neexistovaly, že jo, protože to ještě se tak nechodilo, to si musel člověk pomoct sám. No a tak jsem říkala, no nedá se nic dělat. Chodila jsem a tahala jsem pořád nohu za sebou. Ne koleno vohnout a nevohnout. Pak jedna paní mamince poradila a říkala, ať jezdí na kole, zkuste. Ona, když bude jezdit na kole, tak ona na to zapomene a bude to koleno bohejbat. Jenomže taky ne. No až pak jednou starší sestra povídala, pojď, půjdeme se spolu projít. Tak jsem s ní šla, že se půjdem projít. A ona šla za mnou ze zadu. A najednou mě to koleno podrazila. A já jsem jenom moje slova byly, ty krávo jedna pitomá, co jsi mě to udělala, to snad není možný. A ona říkala, no a teď se postav a uvidíš, že to bude dobrý. Do dneška jsem za to vděčná, protože opravdu, jak jsem na tu cít sedla na ten bobek, tak snad mě v tom koleni nějak luplo. No a já od té doby jsem začala chodit.
0: Já jako amatér, chirurg, který si hrál pod vánočním stromečkem s barbínami, které patřily mé sestře a já jsem se snažil jakožto velký hit onych Vánoc, kdy ta barbína, to byly ty takzvané kloubové, snažil ty klouby dát přesně do druhé strany, dařilo se, sestra nebavila se mnou poměrně dlouho, ale u vás by to vyšlo, no tak skvělá práce, tleskám.
2: No, takže říkám opravdu od té doby, ale to bylo hrozný, jak já jsem jim ji nadala tenkrát, to bylo příšerný.
0: No.
2: Ale byla jsem jí za to vděčná, protože pak jsem normálně chodila a maminka mě říkala, tak pojď jsem já brečela a já povídám, ona mi tohle to udělala, je to kráva, pitomá, nadávala jsem. A ona říká, ale vidíš to, teď ti můžeš jenom poděkovat, když krásně chodíš a teď to koleno ohejbáš a můžeš jezdit na kole všechno. A opravdu to tak bylo. A bylo všechno,
0: rehabilitace
2: byla hotová.
0: No, Ireno, děkuju moc.
2: Tak jo, já taky.
0: Taky naschledanou. Rád jsem vás slyšel. Mimochodem mi to teda připomíná dost Sněženky a Machři.
3: Ale zmákla si to skvěle.
0: Vydrž, prďka, vydrž. Sjezd na běžkách. No, stane se. A kdo bude další? Ještě máme chviličku času. Halo, halo, kdo jste vy na druhé straně?
4: Zdravím, Jara, Kyjov.
0: Ano, zdravím vás. Povězte v Kyjově, jaké střeštěné nápady máte, nebo jste měl a byli poprvé a naposled?
4: Byl to střeštěný nápad, ale dělali jsme přístřešek u někého a měl tam feferonky, takové. Já se na to hleděl, říkám, tak tohle, až jsme to dodělali, tak pán došel a donesl dvě skleničky. A říká, ty jsou jemné, ty jsou ostré. Tak nic, bratr si vzal jemné, já dostal ostré. Tak jsem to doma otevřel, vzal jsem to, jenom špičku jsem si dal. A myslel jsem, že vyskočím nevím kam. To už jsem řekl, to nikdy. Tak jsem to vzal do sklepa, jako ke kamošovi. A teď tam došel známý a ten taky tak, jako já říkám, já jsem vzal špičku a říkám, už nikdy. A on říká, to je dobrý, šup to do puse. A ten nevěděl, co mám dělat. Říkám, co mu si vzal. A pak už se ta sklenička nikdy neobjevila. No. Prostě z toho sklepa zmizla. Jo, takže takhle, já osobně, já mám rád ostré, ale tohle bylo tak ostré, že to se mě vyletěly oči a ten neviděl, ten tam skákal jak čert. Takže to je moje zkušenost.
0: Píšu tady ostré, protože to bych docela rád někdy probral s posluchači v noční lince. Pálivé, pálivá,
4: no, cokoliv ostrého. Oni mají nějaké stupnice.
0: Já tomu nerozumím, vím, o čem se bavíme, ale na druhou stranu mě cokoliv pálí, tak mě to úplně zničí tu chuť toho jídla. Takže
4: za mě ne. Já to říkám, ale ty si teďka víno neochutnáš. A on neviděl, co do té pusy má dát, já říkám.
0: No
4: já
0: teda.
4: Říkám, mě stačila jenom špička, já jsem jenom kuslal špičku. A nadával jsem mi jaký špaček taky a on si to, že to nic není, a vzal to celé do puse, říkám, no, tak teď to budeš dělat.
0: Děkuju, do Kyjova zdravím, dobrou noc.
4: Ano, taky, mějte se.
0: No, o těch příspěvků tady ještě mám, tak třeba... Víte co, dáme si ještě chviličku písničky a uzavřeme to. Ne, nemám vlastně příspěvek, nebo ano, nebo se mi to tady celé kouslo zamrazilo. Helena napsala, dobrý večer. Troufl byste si na téma eutanázie? Myslím, že je to téma velmi zajímavé, ale tak trochu tabu. Díky, Helena. Ano. Možnosti tady jsou, když napíšete, ať už ostatním kolegům, anebo mě konkrétně, ať už do formuláře, nebo na jan.macon@rozhlas.cz, témata, o kterých se domníváte, že byste rádi slyšeli odpovědi, nebo nějakou diskuzi, která se zvedne, ať už bude pozitivní nebo negativní, no tak jsem s vašimi návrhy, budu moc rád, jan.macon@rozhlas.cz. Mám takové tušení, nebo jestli si dobře pamatuji, Heleno, probírali jsme to, no jo, ale kdy? To už taky bude pár měsíců, možná let zpátky, aspoň v mém vysílání. Tak beru na vědomí a vy ostatní případně připojte se.

Noční linka Českého rozhlasu jde do finále za chvíli 1 hodina, přesně za 3,5 minuty, tak musím ještě poděkovat a nějak to se sumarizovat, kdo jste zavolali, kdo jste napsali, ať už to byla Petra, Ludmila, Vladimír, Robert, Magdalena, Marcela, Natálie, Alena, Boženka, Luboš, Radek, Milan a další. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se osmělili. Téma, které jsme probírali poprvé a rozhodně naposled. Z dnešních reakcí posluchačů je docela dobře vidět, že poprvé a naposled má několik jasných společných jmenovatelů, a kdybych měl být úplně konkrétnější nebo nejkonkrétnější, nejčastěji se objevoval alkohol, ať už slivovice, víno nebo tvrdý alkohol obecně. Lidé popisují silné opilosti, zvracení, výpadky a hlavně stud druhý den. Právě tahle zkušenost bývá natolik nepříjemná, že jim úplně změní vztah k pití a někteří ho omezí a jiní ho úplně odmítnou. A druhá silná skupina jsou kolotoče, atrakce a jisté adrenalinové zážitky, horská dráha, centrifuga, různé klece, ale třeba i vyhlídkový let balónem. Společný motiv je ztráta kontroly, rychlost, výška nebo fakt, že člověk nemá situaci ve svých rukou. No a hodně silně se také ukazuje jisté riskování a hazard se zdravím, ať už přechod přes zamrzlý rybník, noční plavání přes řeku nebo pád z lešení. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy se loučí Honza Macoun. Přeji vám klidnou noc, ať se vám daří s některými z vás ráno v 5 naslyšenou a s vámi ostatními v noční lince v pátek a v sobotu zase na značce a hodinu před půlnocí. Tak ať se vám daří.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
1: Teda no tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
0: No, prosím, ale hodně nenadaný
1: no,
0: mužík.
1: No, takový unavenej.
0: Unavenej, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
1: No.
0: Nebo 15 let praxe?
1: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
0: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
1: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
0: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz.
1: Jsme trošku zaskočený, že?
0: No to jo, musíme udělat školení.
1: Já bych dala pro ten kurz, no.
0: Tak dávajte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
1: Důležité.
0: Co je to potlesk?
1: Potlesk je kojná umění.
0: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
1: Ano, nebo naopak.
0: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
1: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
0: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
1: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
0: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
1: Ano.
0: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
1: Tak, no.
0: Jo, všichni, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
1: Tak.
0: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě. Je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
1: No, doktor Plácal uvádí 48, no to je...
0: Doktor Plácal je u mě blbec.
1: No tak dovolte, můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
0: To... No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
1: no, tady
0: třeba...
1: tady je nikdo nemá.
0: To jenom no. Pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás... Zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
1: No.
0: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
1: Ano.
0: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
1: Jo. Já bych předvedla.
0: No.
1: To by neznělo.
0: Slyšeli jste něco?
1: No.
0: Naopak, nic.
1: Neslyšel nic. Naopak, právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
0: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
1: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele, mol.
0: No dobře, no tak tady nebudeme honit...
1: To není potlesk, to je
0: tady
1: pravda.
0: Nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
1: Ano.
0: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
1: Ne.
0: Jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
1: No, to ne.
0: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
1: no,
0: že?
1: Jistě.
0: Malá noční hudba, malý potlesk.
1: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
0: Ano, ano, ano. Tak si zkusíme, prosím vás...
1: Já bych prosila vlažný potlesk.
0: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
1: Teď.
0: Vlažný.
1: Vlažný.
0: No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
1: A teď vřelý potlesk.
0: No. To už byl téměř u bodu varu. Ano.
1: Jo,
0: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý. Teď.
1: Frenetický, zvaný freneťák, jo?
0: To Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný, až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo, každý jsme nějakej, to nevadí. Ale příště jsem nechodil.
1: Ale no to když ne...
0: No ne, no tak pak.
1: Čemu plácat, že tak co?
0: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte Orchestru Československé televize.
1: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten ji zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kol kolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se

0: trpaslíkem. No, něco na tom bude. Karel Čapek ovšem vytrvale píše o mužském zahradníkovi, ale já si myslím, že jeho slova platí dnes už i o ženách. Zahrádkaření se rozmohlo a propadly mu ženy stejně jako muži. Já už jsem se přiznala, že na zahrádku moc času nemám, což mě hněte. Já si slibuju, jak to všechno jednou zvládnu. A taky tajně doufám, že mi po tomto pořadu se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. No, pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl, vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč se ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánu se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánů. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
0: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva u lipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: jako brusič v TOS kuřim jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubilejí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne, dávno tomu, co v rodině, u Bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vřízká. V 3. roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. 1. role velká sláva, v 5. roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v jedné škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu. Něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení? No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Býteši v restauraci u Karlíčka na Svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Býteši mu Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloup. Víte co, přátelé, radši to necháme tak, jak to je a budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak nashledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Když jsme na place, musí být legrace. Jak už sám trefný název napovídá, ještě chvíli zůstaneme v 80. letech s jedním rozhlasovým kabaretem. Pravda, mnohé z humoru tehdejší zábavy je už opravdu notně zaprášené, ale třeba takové dialogy mezi Petrem Nárožným a Jiřinou Bohdalovou si člověk docela rád poslechne i po letech, stejně jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
1: Napadlo jednou jednoho Skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
2: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
1: No dovolte mě snad začít s striptýzem.
2: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
1: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
2: No tak to ano. To ostatně taky vedle vás, že jo. Moment. Jak jste to vlastně myslel?
1: S obdivem. Jenom s obdivem, prosím. Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
2: No, to jo.
1: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
2: No, jako že člověk... Žena.
1: To není to samé, vidíte. To jsou dva rozdílné pojmy.
2: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
1: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte tedy v biologii, jo, klobouk dolů.
2: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
1: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší, zakoupené v bazaru.
2: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
1: Říkáte myšlenku?
2: No, ano.
1: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
2: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
1: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
2: Jaký von?
1: A ne von, von! No přece já!
2: Jo, vy!
1: No já!
2: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
1: Já o tom nerad mluvím, že... Táska jaksi na tělo.
2: No tak, na tělo to. Ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si... No tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
1: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím.
2: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
1: No podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
2: Já se nestačím divit.
1: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vemte si jenom takové konzervy.
2: Jo.
1: Už to, že jsou ženského rodu.
2: To je moudré.
1: Ano. To je moudré, protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří a přísahat na jejich nezávadnost?
2: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
1: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
2: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím,
1: jo? Ale nechme se, nechme toho. On by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
2: Ta rána pod pás je ještě čerstvá. A bolí.
1: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy. To jsou spírači. Rádi spírají pivo a jiné opiáty. Proto vás zajisté rádi podepřou.
3: Já to beru.
4: Já taky.
1: Abyste si neudělali kýlu.
2: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
4: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
2: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
4: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
3: No tak pojď do hospody.
4: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
3: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
4: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
2: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
4: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
5: A co to máš porad s tím dědečkem?
4: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem 4x ovdověla.
3: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
3: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
3: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
4: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
1: Dva muži před porodnicí.
4: To čekání je hrozné.
3: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
2: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět.
1: To jste uhodla, nevím.
2: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
1: No, helejte se, anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
2: No, jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
1: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
2: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
1: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
2: No, vy tedy rozumíte ženám.
1: No, myslím, že by to stačilo na několik románů. To byste si počtla. No,
2: nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No.
0: Ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A
0: kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhu tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše moto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tedy máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štandgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, kam to šlapete, neumíte dávat pozor.
1: Promiňte, nevšiml jsem si, neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčin.
1: Já, promiňte, takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl: jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte? Byť Bobulko.
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství mě lákalo víc a víc. A proto jsem začal škemrat. Nechte mě ještě tady, nebudu vás rušit. Chci se na vás jen dívat, protože se mi strašně líbíte.
2: Ukrutně?
1: Zeptal se zveřepě Lísteček a vrtěl se přede mnou ve žlutém fráčku. Ale toho už odstrčil Bobulka a začal se natřásat v růžovém fráčku.
0: Líbíme se vám oba stejně? Nebo jeden víc a jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Chtěl by vědět, proč. Co říkáš, Bobulka?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už Lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a Lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy. Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli. Jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano. A jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád jen stojí na stejném místě a nemohou si jít třeba jako vy.
0: Kdybyste nás poslechl?
2: Ano, na kolotoč nebo na zmrzlinu. A tak je obveselujeme my.
1: To je hezké, ale jak to děláte?

divadlo hraju skvěle. Na pasece, na trávě, lísteček je hloupým Honzou. Já princeznou hravě.

0: podlahy, lísteček jen křehce.
1: Dospívali, uklonili se a než jsem jim stačil zatleskat, popadli se za ruce a zmizeli ve vysoké trávě. Tam jsem se za nimi neodvážil. Nechtěl jsem si ty mrňavé umělce pohněvat a tak jsem vyčkával na lesním pařezu, co bude dál. Ticho mě začalo uspávat a bylo by mě snad uspalo docela, kdyby se najednou neozvalo.
2: Ne, já to budu dělat takhle.
3: Neblázni, lístečku, to přece nejde.
2: Jde, nejde, neraď, bobulko. Dělej se po svém, když si myslíš, že je to lepší.
3: To bych řekl, že je to lepší. Takhle na tebou vyhraju, jako by nic, chápeš?
2: Já chápu, ale ty nechápeš.
3: Uvidíme. Jdu se připravovat a ty si tady blázni, jak chceš. Křídilka, letadlo. Kdo to jakživ slyšel? Křídilka, letadlo.
1: Bobulkovo rozčílené ho-ho se vzdalovalo a já jsem nahlédl do trávy. Lísteček tam vyváděl jako pominutý, mával rukama, jako by se chtěl rozletět, vyskakoval a poskakoval, dělal dřepy a zpíval si přitom.

0: Lístečku, co to tady vyvádíš?
1: Jakube, už jste tady zas? Vy nedáte pokoj?
0: Dám, opravdu. Půjdu pro lízátko na zmrzlinu i na kolotoč, ale napřed mi pověz, proč takhle vyvádíš?
1: Já nevyvádím. Já trénuji, nebo cvičím. A cvičit musím, když chci přece vyhrát. Musím to zachránit, protože bobulka udělá jenom ostudu. Co by tomu řekli stromy? To uznejte sám.
0: Čemu? Čemu, co by řekli stromy lístečku?
1: No té ostudě. A vůbec, jděte si za bobulkou. Ten má na povídání čas. Chytrák jeden.
0: Opatrně jsem rozhrnoval větvičky a nahlížel pod nízké keře. Šel jsem nalevo, kupředu, napravo, chodil jsem mezi stromy sem a tam a už jsem nevěřil, že bobulku najdu, když jsem zase zaslechl zpěv. Dovedl mě za bobulkou, který se protahoval, až mu růžový fráček praskal a pěl.

0: Ajej, dadej, bobulko, ajej, dadej.
1: No, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.